Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Ako Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: hudební mix Rádia Wave.
1: Crazy. Walking in parasite.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
2: Ahoj, tady Maržari, posloucháte Radio Wave.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

než si mi ztratila naše jen otázky. Smyslel jsem, že když jít bez lásky, na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že když jít bez lásky,

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.
2: This shit make you a tough, crazy.

0: Pleják. Pleják. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. But what do we do with fashion?
1: Hey sweets, let me introduce you to my friend. Her name's Fashion.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave.
2: Nazdar.
3: Tu je
4: Blue
3: Velvet.
2: A posloucháš
3: Radio Wave.

Český rozhlas. Radio Wave. Radio.

0: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Hartiníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Krásné ráno, za pár vteřinek nás čeká 8. hodina ranní. Vy posloucháte Radio Wave a Gabriela Muňozová přináší dnešní první zprávy.
1: Zprávy Radio Wave. Radio Wave. Zprávy.
2: Za poslání nevyžádané intimní fotografie nebo videa by v budoucnu mohl jít pachatel až na rok do vězení. Navrhuje to Ministerstvo spravedlnosti v novele trestního zákoníku. Podle ní by mělo být trestné taky zveřejnění osobních údajů, jako je telefonní číslo nebo adresa, s cílem člověka poškodit. Za to by hrozily až 2 roky vězení. V Česku roste zájem o školní doučování. Potvrzují to Radiožurnálem oslovené organizace, které doučování nabízejí. Nejžádanější jsou kurzy matematiky, angličtiny a českého jazyka. Doučování zdarma pro děti ze sociálně slabších rodin nabízí třeba humanitární organizace ADRA. Ta stejně jako Člověk v tísni hledá dobrovolníky, kteří by s doučováním pomáhali. Ve švédských parlamentních volbách získal středolový opoziční blok předběžně 176 křesel. O 3 víc než dosavadní vládní pravicový blok. Informuje o tom veřejnoprávní stanice SVT. Výsledek byl v průběhu sčítání hlasů během noci příliš těsný na to, aby volební úřad jednoznačně určil vítěze. Finální pořadí by mohlo být jasné až ve středu. Režisérka Viktorie Štěpánová převezme na filmovém festivalu v Torontu studentského Oscara za svůj film Folklor. Absolventský snímek FAMU se tím kvalifikoval i na 99. ročník Oscarů v kategorii krátký film. Experimentální video esej zkoumá, jak se český folklor proměňuje v éře sociálních sítí.
1: Sport.
2: Enric Mas vyhrál Vueltu jako první španělský cyklista od triumfu Alberta Contadora v roce 2014. Celkové hodnocení ovládl s náskokem 2 minut a 15 sekund před 4násobným šampionem Primožem Rogličem ze Slovinska. Jediný český reprezentant Jan Hirt obsadil konečné 15. místo.
1: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude převážně zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas. Na rádiu Wave začíná ráno s Terezou a Bořkem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: Megan Thee Stallion a krásný ráno, respektive krásné vstávání z Boa, takhle v playlistu a taky s Terezou a s Božkem.
1: Ahoj, krásné ráno, je pravda, Tereza má Boa a podle mě, já mám strach, mi vdechla to pírku, aby se tady začala dusit.
0: Hele, plesová sezona je za rohem.
1: Je to tak, je to tak. Milí posluchači, máme pondělí, máme 14. září, svátek slaví Radka, Radoslava nebo Radislava a všechny další iterace tohoto jména. No a slaví se v pravoslavném církevním kalendáři začátek nového církevního roku. V roce 2026 je podle pravoslavného kalendária rok 7535.
0: No, tak to je teda nadělení. My si zatím asi budeme muset vyjít tady s tím něco přes 2000 a Bůh ví, jestli to na takovou závratnou číslovku, jako je 7000, kdy naše lidstvo dotáhne. Každopádně to je už ta poslední nepozitivní zpráva za dnešek. Čeká nás Šimon Holý a I'm in Love, tak doufám, že jste zaprvé už třeba viděli seriál Filter, za kterého tohle je vlastně soundtrack, anebo že jste třeba zamilovaný, i když už nemáme letní počasí a románky. Hezký ráno.

0: Please Bow Down, venku prší, máme 14. září a to by nebyl Bořek, aby nám neřekl pronostiku.
1: No tak máme 8 hodin 20 minut, sice bez štábní kultury, protože já nesedím za mixpultem a hraje tam jiný podkrest, než by se na pronostiku.
0: Ale změna je život prostě, Bořku.
1: Je to tak, ale rozhodně to nebude trvalá změna. No, přátelé, takže teď se budeme věnovat mystice, starověké filozofii a středověké alchymii.
0: A okultismu taky.
1: A okultismu okrajově. Pronostiky pro dnešní den 14. září. Po svatém kříži podzim se blíží. Co? Jak si víš, to ani není potřeba výkladu, bych řekl.
0: To si myslím, že je taková jako hodně univerzální pranostika. Potom tady, jo, svatý kříž dá nejlepší rýš.
1: No a teď pozor, co to je rýš? Já bych to nevěděl, já jsem to nevěděl, dokud jsem si to nepřečetl.
0: A je to ozimé žito.
1: Ano.
0: Co je ozimé?
1: Já si myslím, že to je jako žito, které tam buď bylo přes zimu, nebo tam teprve bude.
0: Možku, kdo je tady zahradník, ale honem.
1: No ale já nejsem zemědělec, já jsem zahradník, já se starám o řetkve.
0: Na den svatého kříže je nejlépe sít pšenici, takže si myslím, že je možná jako ale, i to žito.
1: Ale měl jsem pravdu, hele, ozimé jsou zemědělské plodiny, které se vysávají na podzim, přezimují na poli a sklízejí se v létě.
0: Takže možná jste nevěděli, že takové žito a pšenice se sijou právě dneska.
1: Sijou
0: se.
1: No, to my na Moravě tak říkáme.
0: Že jo, i v Čechách možná. Takže na svatého kříže, nalezení svatého kříže dvě ovčí střiže.
1: Pozor, a teď
0: stříhají
1: pozor.
0: Se ovce?
1: Právě svatý kříž, ovčí stříž, ale hele, na povýšení svatého kříže, odkud fouká vítr, odtud přijde drahota.
0: A je, taky to vyřešený.
1: Takže si naslíňte venku prst a pozor na tu stranu, jo?
0: Takže spousta poučení z dnešních...
1: Ale i zábava.
0: Svatý kříž, teda to asi necháme na příště, protože...
1: Nechme to na příští vstup, já vám to klidně vysvětlím.
0: Nevíme úplně, proč svatý a proč kříž, nicméně bude podzim. Ostříhejte ovce a změřte si drahotu směrově.

0: Zafirnine a Dornich, to byl gospel, Demolition Gospel, takže myslím si, že pokud na vás jako nepůsobí dobře tohleto houbové počasí, tak možná Demolition Gospel jako nebylo úplně to nejintenzivnější, co s houbama.
1: Nezačínej zase s houbama. No, já bych se tomu chtěl věnovat tomu tématu a obzvlášť s tebou. To je vlastně, je to zvláštní, my spolu nevysíláme, jak se říká, jak je rok dlouhý.
0: A vždycky na houby.
1: A vždycky, když na podzim rostou houby, tak vysílám s Terezou, abychom si o tom mohli popovídat.
0: Já bych teda, dobře, tak já to můžu otevřít.
1: Já jsem chtěl říct ještě to povýšení svatého kříže, ale tak
0: dobře,
1: mě otevři houby.
0: Tak já řeknu houby potom, řekni povýšení svatého kříže.
1: No tak to, že jo, to jsou ty pranostiky, kolem toho se to motalo a o co jde. To je událost, připomíná to křesťanský svátek, při níž křesťané znovu získali svatý kříž, na kterém byl ukřižován Ježíš Kristus.
0: Počkej, křesťané znovu získali. To znám. No. Tam tekla krev, že jo?
1: Je to tak. Byzantský císař Herakleitos v 7. století přejmul perského Chosroa a tak prý získal a převezl a v Jeruzalémě vstyčil, lomeno v závorce, povýšil, proto povýšení svatého kříže, pravý kříž na oltáři, či Golgotě. No a připomíná to, jak jinak v křesťanství, než utrpení Ježíše Krista.
0: Samozřejmě.
1: A den po dnešku, což je zítra,
0: ano.
1: Je to tak od pradávna.
0: Magicky se řekl, Bořku.
1: Se připomíná svátek Panny Marie Bolestné, která právě ukazuje na žál Panny Marie při Kristově smrti.
0: Takže já si z toho odnáším potvrzení toho, co jsem si vždycky myslela. Když se v nějaké téhle mytologii něco někde získá, je to krve pro lidí.
2: Stage Radia Wave.
3: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Radia Wave.
3: Poslouchejte dnes od 9 večer na Radiu Wave.

0: Black Dog, Call It What You Want, já mám tady takovou houbovou stížnost jednu, jo. A nebude to ani tak na to, že teda bylo sucho, houby dlouho nerostly a že opravdu čekáme až do podzimních měsíců. To je v pohodě, to už jsme si jako nějak asi zvykli.
1: Ono,
0: ale
1: podzimní měsíce už jsou, jak se říká tady.
0: No, jsou tady právě, no. Jenom, že třeba normálně, když já byla dítě, víš, když prostě
1: to byly zimy ještě bílý.
0: Když prostě zimě sněžilo, vlastně bylo teplo a takovýhle věci, tak rostly houby i jako dřív nebo tak, ale jedna věc, jako já chápu, že milujete umělou inteligenci a že z toho prostě úplně zbytečně generujete obrázky, jo? Za každý obrázek umře třeba jedna želva, v koťátko, pohodě, koťátko. A taky chápu, že prostě chcete přispívat do těch skupin o tom, kde rostou houby a jaký houby jste našli. Ale proč někdo generuje obrázek hub, který nenašel, aby to pak nahrál na sociální sítě a napsal Milevsko hodinu zpátky? Jako k čemu? K čemu je takováhle externí validace člověku?
1: Možná prostě lidi chtějí, aby se víc jezdilo do Milevska, víš, jakože si řeknu, zvýšíme turismus.
0: A teď 450 komentářů, 200 z nich, o, takový jsem už dlouho nenašla, škoda, nemůžu na nohy, ráda bych do lesa, a pod tím, už se na to AI vykašlete.
1: Takže tak ale jako zase dobrý, že je to ještě poznat.
0: Jako zatím to je ještě trošku poznat, zároveň to pozná
1: ty
0: jako
1: ruce, že?
0: Poznává to 200, jo, a měli právě málo prstů, takže bylo jasný, že to nejsou normální houby.
1: Hned, to asi všimnu.
0: Zároveň to pozná, ale jakoby 200 lidí ze 400, takže to jednou bude prostě 2 ze 400, jo, a potom už bude jako nepříjemný se účastnit i internetových diskuzích o houbách, pro boha.
1: Je to tak.
0: Jo, to bylo to poslední místo, kde prostě lidi tak nějak sdíleli věci prostě a nebylo úplně proč komu nadávat, nebo prostě proč koho obelhávat.
1: Je to na houby.
0: Prostě opatrně, fakt se uklidněte.

You one two this try.

Český rozhlas, Rádio Wave, děláme vlny.

0: Dang. Dang.
1: Servus, já jsem Cringe Prince Cincinnati 8. Právě posloucháte Radio Wave.

0: Cringe Prince a Who Did, tak Cringe Prince je odpověď. Za chviličku nás čeká třeba Reggie Snow a doufám, že teda v to se nepromění tady náš ten takový zářijový déšť, že by třeba začalo rovnou i sněžit.
1: To ne, má se oteplit podle předpovědi a potom přijde opět další teplotní zlom.
0: Směrem dolů.
1: No. Hele, je to s počasím jako s časem.
0: Nahoru a dolů.
1: Pořád
0: prostě.
1: Se to mění. Prostě.
0: Pořád se to mění, nám se taky mění čas, takže za chviličku už nás čeká 9. hodina. Ne, že bychom se překlápili do zimního, ale překlopíme se do dalších zpráv a potom samozřejmě nás čekají další společné 2 hodinky s Terezou a s Bořkem.
1: Zábava a poučení.
0: Zábava a poučení na Rádiu Wave. Hezký ráno.
2: Vychutnejte si poslední hřejivé západy slunce se sklenkou ikonického Aperol Spritzu. Jeho jasně oranžová barva a dokonale vyvážená hořkosladká chuť promění každé setkání v pravé italské aperitivo. Aperol Spritz. Společně chutná nejlépe.
3: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Hey. Raží snou jeho diskopen za pár vteřinek 9:00 a další dnešní zprávy přináší na Rádio Wave opět Gabriela Muňozová.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Vláda má projednat zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Ten by tak mohl být dražší a hůř dostupný. Návrh počítá s tím, že od příštího roku si látku budou moct lidé koupit až od 21 let. Zároveň by nebylo možné ho prodávat přes internet, ale jen v licencovaných kamenných prodejnách. Prezident Petr Pavel přijme na Pražském hradě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Budou spolu jednat o zahraniční politice a taky o účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Pavel se na něj za týden chystá jako šéf české delegace. Na valném shromáždění má být i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lídři Skotska, Walesu a Severního Irska se sejdou na summitu v Cardiffu. Chtějí tam potvrdit právo svých zemí usilovat o nezávislost na Spojeném království. Schůzka přichází krátce poté, co americký prezident Donald Trump prohlásil, že by rád viděl sjednocené Irsko. Aktuálně ve všech třech zemích vládnou separatistické strany. V brněnském klubu Kabinet Muz v 8 večer vystoupí kanadská punk-oi kapela Beton Army. Skupina vznikla v Montrealu v roce 2018 a stala se pevnou součástí světové punkové scény. Vyniká hudbou s energickými rytmy a zapamatovatelnými refrény. V klubu vystoupí taky slovenská hardkorová skupina Remdik.
1: Sport.
2: Zemřel Luděk Mikloško. Bývalému fotbalovému brankáři bylo 64 let. Šéf sportovního úseku ligového Baníku Ostrava podlehl rakovině, se kterou bojoval několik let. Českému rozhlasu to potvrdil člen skautingového oddělení klubu. Mikloško nastupoval za ostravský tým i během hráčské kariéry. Přes 10 let působil v anglické Premier League.
1: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude převážně zataženo. Na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas. Na Rádiu Wave posloucháte Ráno s Terezou a Bořkem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio

0: Sara Rikas a v mojich snoch, možná ve vašich nejtajnějších snech, prostě sníte všechny výživové doplňky a nikdy nebudete nemocní, nezestárnete a všechno vám bude úplně skvěle fungovat. To je teda taková další z těch chimér, které nabízí současná možná medicína nebo spíš biohacking a nebo spíš trend v tom, jak prostě se udržovat stále fit, protože to prostě všichni potřebují. Vědci zkoumali vliv stárnutí na doplňky stravy. Vitamíny můžou totiž i uškodit, je totiž naše nová newska, takže není všechno jenom zdravé, co se tváří jako výživový doplněk.
1: Tak na těch výživových doplňcích je hlavně napsáno, prostě nenahrazuje pestrou stravu.
0: A to je důležitá formulka.
1: To je hodně důležitá formulka, protože z toho článku vyplývá, že nejde o to, že užívání výživových doplňků je špatné, jde o to, že je důležité ptát se, pro koho je ten konkrétní výživový doplněk dobrý a v jakém věku. Protože tady v tom článku se píše o tom, že vlastně v průběhu věku se nám mění vstřebávání různých látek, jako jsou tuky, vitamíny a tak dále. No a může to mít třeba i lehce negativní dopady na místo toho, aby to pomáhalo.
0: Takže když už si v první fázi vyzkoumáte, na jaké receptory nasedají které vitamíny a jestli máte jíst ráno, v poledne nebo večer, s čím se dají a nedají kombinovat a jestli se rozpouští v tucích nebo podobně, tak vás čeká další vysoká škola a to je právě ten věk.
1: Ano.
0: Což znamená, že třeba v lednu vědci zkoušeli, jak to vypadá s vitamínem D a rychlejším kognitivním úpadkem u starších dospělých, kteří už měli v krvi normální hladinu toho vitamínu. Mm-hmm. Takže vy jako starší dospělí, když máte normálně Dčko a ještě ho suplementujete, tak když vám je třeba nad 55 a užíváte k tomu ještě omega 3 mastné kyseliny, tak vám během času dochází ke zhoršení kognitivních funkcí. A to jste nečekali.
1: A je to proto, že mozek se hůř zbavuje té nadbytečné látky, protože už je jaksi pomalejší.
0: Takže mít hodně vitamínů má taky svoji hranici. Mm-hmm. Je to komplikovaný, i když to
1: jako všechno,
0: prostě, jako všechno na tomhle světě, koukněte na naše Wave Newsky po levé straně naší homepage, abyste se o tom dozvěděli víc.

0: Božku, ty hraješ hokej, máš i chrániče?
1: To bez těch se to hraje dost špatně a bolí to.
0: Myslím jakoby na zuby.
1: Jo, to ne, to já nemám, protože jsem golman a mám tu celoobličovou masku.
0: No vidíš, ale jakoby měl jsi někdy chrániče na zuby třeba v noci proti skřípání?
1: Ne, to vůbec.
0: No vidíš, tak nevíš vůbec o chráničích nic, ani nepoužíváš. Možná to máš tím pádem jako v životě snaží,
1: no,
0: ale skřípání zubů je na vzestupu, se ukazuje na severu i rozhlas a potýká se s ním každý čtvrtý člověk, takže prostě minimálně další tři lidi, který dneska potkáš,
1: moje
0: jeden
1: žena,
0: z nich. No,
1: moje
0: vidíš.
1: Žena skřípe zuby občas v noci.
0: No a nějak to řešíte?
1: No já třeba na ní udělám.
0: No, ale jakože to, že si obrušuje zuby, neřešíš
1: prostě. No tak já jsem jí to říkal, a ona co s tím mám dělat? A já, no to já nevím.
0: No tak jít k doktorovi, protože zubní lékaři čím dál tím častěji se potýkají právě ze následky tohodle takzvaného, a pozor, teď ti můžeš říct, co dělá, bruxismu.
1: No tyjo, ona je strašně bruxistní.
0: Bruxistka prostě. A patří mezi ně obroušené, prasklé nebo dokonce i zlomené zuby, takže vás může často chronicky bolet čelist, mít nekvalitní spánek, můžete budit Božka, prostě spoustu takových věcí. A jako roli tam hrajou skryté závažné zdravotní potíže. Takže je dobré se tomu jako neoddat a prostě se s tím nějak jako vyrovnávat a možná s tím i třeba bojovat. No a jak se s tím dá bojovat, tak dřív se to vlastně považovalo za mechanický problém čelisti,
1: ano.
0: Ale teď se ukázalo, že to je biopsychosociální problém, jo?
1: Biopsychosociální.
0: Biopsychosociální problém. Takže to je někde mezi mozkem nervovou soustavou.
1: Ale když je nějaký problém biopsychosociální.
0: Právě.
1: Tak to.
0: Takže chrániče na zuby jsou jenom jakoby jedna taková pomůcka.
1: Tak to léčí důsledek, ne příčinu.
0: A potom samozřejmě ještě příčiny bruxismu je dobré zvážit s nějakým asi jako komplexnějším způsobem.
1: Tak je to biopsychosociální.
0: Je to biopsychosociální. Jestli jste se naučili jako řekl jedno slovo tady z toho příspěvku, já jsem spokojená a já teda jako odcházím i ze znalostí slova bruxismus.
1: Já taky.
0: Více můžete najít na serveru irozhlas.cz.

0: Big Thief, kdybyste chtěli někomu ukrást nějaký track a pak ho vydávat za vlastní, tak to prosím nedělejte, ale kdybyste chtěli nějaký napsat a pak začít svoji hudební kariéru, tak máme tady pro vás takový místečko, který vám v tom může pomoct.
1: Ano, jmenuje se Starter a Filip Černý s Martinem Šolcem tam přeposlechnou vaše skladby, který si stáhnou z e-mailu starter@rozhlas.cz, no a potom je zařadí do hitparády, lidé hlasují, čili vy hned poznáte, jestli se váš track líbí, anebo jestli máte skutečně širokou kamarádskou základnu. No a z některé z těchto vybraných tracků, nemusíte být v tom hlasování úplně nutně první, ale některé z těchto vybraných tracků se potom seřadí ve finále, protože to ještě projde kurátorovaným výběrem, no a potom se můžete podívat třeba na checking a můžete ho i vyhrát jako plzeňští Aida de Young.
0: No a vy dneska můžete po 8 hodině ve Startéru se podívat, kdo vyhrál v ročnících 23-24 a právě vítězové letošního exportní soutěže Checking zavítají do studia, aby pohovořili o jejich vlastně vydlážděné cestě pro kohokoliv dalšího. Takže to můžete hezky zrevidovat, co se týče těch úspěchů vlastně ze Startéru a zároveň se těšit na to, že podzim přináší mimo jiné i to, že začíná nový ročník, takže pro všechny, kdo to teďka váhali, tak už za pár dní budete mít možnost se přihlásit do Starteru dalšího a případně ho vyhrát.
2: Starter.
3: Starter.
2: Hitparáda neobjevených.
3: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: Olivia Rodrigo a Serena Joy, jak moc je to joy a zábava seznamovat se offline a oproti tomu, jak je to strašně jako málo příjemný třeba seznamovat se online po nějaký době, tak o tom budeme mluvit v podcastu Hotspot. Tématem aktuálního dílu je právě offline seznamování a akce pro singles, které třeba můžou vypadat jako speed dating, běžecký klub a nebo pub quiz.
1: Které z těchto tří by si vybrala ty?
0: Speed dating.
1: Speed dating bych si vybral taky a hned.
0: A který nejmíň?
1: No nejmíň asi kvízový večer.
0: Tam běžec, já bych hrozně nechtěla s nějakýma cizíma lidma chodit běhat.
1: Já jo.
0: Ani třeba možná s těma, který znám, ale jako, no ne.
1: No ne, tak za mě, za třeba ten kvízový večer, tam není úplně prostor si pokecat, víš, jakože tam je totiž ta otázka třeba, jaký je nejčastější motýl na území České
0: republiky. Dobře, ale zjistíš. Jak jsou lidi třeba jakože bystrý, ano. Jo? Jestli jsou soutěživí nebo ne, jestli umí prostě pomáhat ostatním, jestli jdou přes mrtvoly.
1: A to já si zjistíš myslím, že i během jako... toho běhání.
0: Fujky, ano. Jestli někdo umí jako běhat přes mrtvoly, to zjistíš během běhání. Na speed datingu bych si cítila asi nejlíp, protože já jako hodně ráda mluvím. Mm-hmm. A to na tom rande se dá dělat.
1: To je pravda, ale máš na to jenom minutu, Terezo, víš, abys taky.
0: Já právě toho stínu hodně za minutu.
1: No, ale aby ten druhý taky něco stihl.
0: Jo, vidíš. Takže to není one man show, říkáš.
1: Ne, není to.
0: Nemůže... Je to o dialogu. Mm-hmm. Seznamovací aplikace.
1: Tak s tebou bych chtěl chodit, opravdu.
0: Zpátky na seznamovací aplikace tím pádem. V čem se podobají ale tyhle ty offline akce těm online akcím a budeme zjišťovat právě v Hotspotu. My si pustíme ukázku, která má...
1: 3 minuty.
0: 3 minuty, což je třikrát rande s Terezou. A taky si nepokecáte, ale zjistíte spoustu informací. No a celý díl vás čeká a samozřejmě online a taky na webu Rádia Wave, v podcastových aplikacích. Však to znáte.
2: Mě třeba hrozně překvapilo, když jsem si projížděla formulář k nějaké offline seznamovací akci a v tom formuláři bylo jako povinné políčko profil na LinkedIn nebo na Instagram. Jak se na tuhle podmínku koukáte? Je to právě něco, co je u toho potřeba kvůli té filtraci, o které jsme se teď bavili?
3: No za mě to spíš odpovídá nějakému trendu, že se online a offline propojují. Že i jako spousta nových apek, které vznikají na online seznamování, tak vlastně je tak jako hybrid. Že je tam nějaká rovina toho online seznámení a pak právě to offline, jak jste říkala, ten Tinder, offline akce. A myslím, že do nějaký míry tohle to dělají ty organizátoři těch offline akcí, jo, jako potkáváme se offline, ale informace se

0: otvíráme online, chceme vidět vaši prezenci online, chceme, pak vás propojíme online, že jo, pak vlastně ten matching třeba bude tak, že si vyměníme, já nevím, WhatsApp nebo třeba na nějaký sociální síti Instagram. A to, že to jako ty organizátoři chtějí, tak za mě je asi nějakou ambicí právě jako filtrovat ty lidi a získat do té skupiny lidi, kteří budou nějakým způsobem podobní a kde tušej nějakou možnost toho romantického potenciálu. Je prostě jako pravdou, je to v psychologii potvrzený jako mnoha studiemi, že v seznamování funguje podobnost. Takže na to bych řekla, spousta těch organizátorů bude mířit.
1: Nějakým filtračním prostředkem může být i cena těch vstupenek. Některé se mohou vyšplhat třeba i na 800 korun, což je poměrně vysoká částka. Jací lidé vlastně automaticky vypadávají?
0: Určitě je to nějaká jako socioekonomická filtrace v tom slova smyslu, že tam budou více zastoupení lidé, kteří mají vyšší příjmy, kteří mají vyšší vzdělání, kteří i třeba budou nějakým způsobem jako extrovertnější nebo bude za ně jednodušší vystupovat jako z komfortní zóny, protože nemyslím si, že jako cena je jedinou bariérou, ono jako určitou bariérou je i že ta lokalita, kde se ta akce koná, protože když se bavíme o organizovaných seznamovacích akcích, bavíme se hlavně o velkých městech a zároveň je to jako náročný na nějakou takovouhle akci sám nebo sama jít, protože nikoho tam neznám, budou tam zřejmě takové situace, ve kterých se nebudu cítit úplně OK, jdu trošku jako z kůží na trh, do nějaký míry to je i stigmatizovaný, takže není to jednoduchý.

Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: toto letí Darko Dono, jeho lifestyle a váš lifestyle teď teda, pokud nás slyšíte, zahrnuje pravděpodobně vstávání takhle při pondělku.
1: Ano, krásné ráno ještě jednou, za chvilku dnešní poslední zprávy, no a do té doby třeba Lola Young nebo Goat Girl.
2: Lunchmeat Festival. Lunchmeat. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekre, Safety Trends, Zora Jones, Umru, Absami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeat Festival. See you dancing. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
4: Jsem trošku rebel.
3: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
4: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
3: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
4: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Good Girl a The Crack za pár vteřinek, 10. hodina, dnešní poslední zprávy právě teď s Gabrielou Muňozovou.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Lidé by se v budoucnu mohli nechat na vybraná onemocnění očkovat taky v lékárnách. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví, kterou má dnes projednat vláda. Možnost by se týkala jen dospělých a očkování by zůstalo dobrovolné. Vakcíny by mohly aplikovat jen farmaceuti, kteří by předtím prošli odbornou přípravou. Institut klinické a experimentální medicíny opakovaně porušoval zákony i vnitřní předpisy při hospodaření. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle něj IKEM třeba porušil zákon u 15 veřejných zakázek za víc než 380 milionů korun. Zadával taky zakázky bez soutěže jedinému dodavateli. Podle mluvčí IKEMu Barbory Brunclíkové institut už přijal několik nápravných opatření. Zaměstnanci francouzské veřejnoprávní stanice France Inter druhým dnem stávkují. Nelíbí se jim přijetí komentátora Charlese Sapana, který je zároveň zástupcem šéfredaktora ultrakonzervativního serveru. Vedení stanice Sapana brání tím, že je důležitá pluralita názorů. Podle její ředitelky žádné extremistické názory ve vysílání nezazní. 7 klíčníků dnes ve svatovícké katedrále v Praze vyzvedne korunovační klenoty. Od zítřka budou totiž vystavené svatovatlavská koruna, žezlo a jablko ve Vladislavském sále Pražského hradu. Klenoty, které se používaly při korunovaci českých králů, si první 3 dny budou moct prohlédnout školáci. Od soboty se pak už výstava otevře pro všechny.
1: Sport.
2: Velkou cenu Španělska vozů Formule 1 vyhrál Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu. Italský pilot se díky 8. vítězství sezóně upevnil vedení v pořadí mistrovství světa. Má náskok 81 bodů před týmovým kolegou Britem Georgem Russellem, který byl 5. Druhý skončil na novém okruhu v Madridu Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
1: Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude převážně zataženo. Na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas. Na Radio Wave pokračuje ráno s Terezou a Božkem.
1: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.

0: Fake Ming blow the speaker, tahle ta informace vám asi úplně repráky neurve, protože už když bylo zatmění slunce...
1: To jsem viděl, ty jsi ho viděla?
0: Neviděla.
1: Proč ne?
0: Nezajímalo mě to. Mm-hmm. Tak, to, ale zastínilo to, zastínilo tak, to prostě
1: planetu.
0: Padání hvězd. Jo, prostě padaly hvězdy v nějakých takových těch, jak se to jmenuje, tyhle, a byly zastíněný zastíněným sluncem.
1: No, no totiž jde o to, že ty Perseidy, jako my tím pásem proletáme každý rok, když to zatmění slunce bude další úplné až v roce 2040.
0: Takže. Přesně, takže to už se asi nepodíváš, Božku.
1: Hele, nech toho, jo? Já mám ještě, musím splatit bance dům.
0: Což znamená, ale že už jakoby spousta jiných takových hvězdných nějakých jako úkazů bude dál zastíněno tu unikátností zastínění slunce, jako třeba teď zakrytí Venuše měsícem.
1: Tak.
0: Taky si myslím, že to jako velkou pozornost nedostane ideálně.
1: No hlavně je dneska zataženo, takže těžký pozorovací podmínky.
0: Navíc.
1: Děje se to totiž teď dopoledne. Hvězdárna a planetárium v Jindřichově Hradci připravuje pro veřejnost společné pozorování. Myslím si, že to stejné by dělala i pražská hvězdárna, ale jak jsem říkal, tady je zataženo.
0: Takže prostě.
1: Takže je dost možný, že když se potom teleskopem podíváte na měsíc, tak ta Venuše už vlastně bude za ním a tím pádem máte.
0: A nebude tam jako vůbec.
1: Po srandě.
0: Právě. Takže kdybyste chtěli nevidět Venuši, tak to
1: podívejte,
0: dneska.
1: Tak se podívejte na měsíc.
0: Tak se buď to podíváte na měsíc, anebo se nepodíváte na nic a ten výsledek bude stejný.
1: Je to tak, ta Venuše zmizí.
0: Vy dneska, ať uděláte cokoliv, neuvidíte Venuši.
1: Ano.
0: A to mi přijde dobrý.
1: No, pokud se na to ale přece jenom chcete podívat a náhodou jste v okolí Jindřichova Hradce, v 11.33 se tento úkaz děje. Spoza měsíce se Venuše objeví ve 12.41, takže pozor, to jako nebude celodenní zakrytí, to bude jenom hodinka 10.
0: Příjemná hodinka, vemte si tam nějakou, nevím, jestli se u teleskopu může svačit, ale prostě
1: spíš ne.
0: Knížku.
1: Nutelu hlavně.
0: Koukněte na iRozhlas.

0: Následuje další ukázka z nového dílu cestovatelského podcastu Casablanca. Ta se bude týkat spaní na kruhových objezdech. Tam jsem nikdy nespal, ty?
1: Taky ne, ale už jsem spala na nádraží.
0: Já taky.
1: Viď?
0: Já v Brně.
1: Já asi taky.
0: No, všichni spí na nádraží.
1: Jako někde na Moravě to bylo.
0: Hřištích, tam jsem asi spal, ale jenom tak přátelsky. A v různých rozpadlých budovách plných výkladů. To většinou vlastně je jako synonymum, jo? Když se řekne rozpadlá budova, já si představím výkaly. Nevím
1: dobře.
0: Proč.
1: Historky mladého stopaře, který není Bořek, si poslechnete v nové epizodě Casablanky právě s Pavlem Sladkým, takže kdyby vás zajímalo víc informací, trošku z nich poodhalíme tady v ukázce a zbytek už v podcastových aplikacích a u nás na webu.
2: Jestli jsem o Iránu nevěděl, kde to je, nebo co to je, tak jsem jako Pákistán sotva věděl, že existuje, nebo prostě, jako možná jsem slyšel tu zemi, jo, ale fakt jsem jako nevěděl, na mapě bych nebyl schopný říct, jako teďka už možná si vymýšlím, ale jestli bych řekl, že to je v Ázii, v Americe, nebo někde, kde to je vůbec, bych fakt jako hledal hodně, hodně těžko, no, v té době jsem, ale i dneska. Pákistán jsem fakt tak nějak zjišťoval asi v Iránu, co to je, od lidí a většinou to spíš byly jako negativní věci, co mi říkali. Ale vlastně taky, no, vlastní zkušenosti jsem jako by byl, ale mě to vlastně docela jedno, co to je, prostě tam pojedu a uvidím, co to je a to bude to, jako to, co to je pro mě, to bude ta moje zkušenost, no, tam.
3: Tvůj úsek cesty přes Pakistán proběhl v klidu?
2: No, tak člověk ví, že to jako nemá být v klidu, nebo že tam prostě budou ty policajti a, nebo prostě ty zbraně a...
3: Že v tom je nějaká ostražitost.
2: A že v tom prostě bude ostražitost a možná se něco stane, ale... Jo, takže se občas něco jako porouchalo nebo nějaký čorky, ale jako nic jako by velkýho, že by mě někdo vyloženě, nevím, vyhrožoval. Jako...
3: A co se porouchalo, jako auto?
2: Jo, vím, že když jsme jeli tou jak se tomu říká, ty policejní, s tou eskortou, tak nás tam mělo víc a že se někomu právě rozbilo kolo a tak se to tam jako různě řešilo. A právě za celou tu dobu jakoby vlastně toho napětí, že se možná něco může stát, někdo jako přiběhnout, nějaký přepad nebo já nevím, jo, to jsem vlastně nezažil, ale tak to napětí tam jako určitě je, který dost brzo u mě vlastně jako opadlo a byl jsem jako OK, tak to jenom je trošku, už mě to vlastně nebaví, už docela dlouho jedeme furt tady s těma lidma, kteří se nás jako přihazují, už bych se vlastně rád pohyboval volně, protože ono, co si budem jako jet auta k autu, jako je sranda jenom chvilku a pak vlastně je to možná, jak jsme se bavili o tom kamionu, že furt vlastně jenom jedeš po silnici a nic nevidíš, tak to, no, ale jinak vlastně Pákistán byl, jo, je to země sama o sobě, tak nevím, neřekl bych asi, že úplně v pohodě, nebo pro mě mega v pohodě, ale jakože rozumíme, jakože to, Pákistán nevím, jestli jako je v pohodě, asi trošku je jako crazy, no.
3: Jako geopoliticky není ve snadné situaci.
2: Ano, třeba tak.
3: No a když si potom překročil hranice do Indie, tak nastal nějaký pocit úlevy teda, nebo jsem v té Indii jako jupí?
2: Jo, určitě, úlevy určitě jo, protože... Nebo i trošku vlastně nadšení, že nová země, vlastně na té cestě mě to vždycky bavilo, že jsem objevil tu zemi a měl jsem takový pocit, že už to trošku znám, už chápu ty lidi, nějaký ten jazyk jsem trošku pochytil, jsem pár slovíček, jako vyspovídal jsem lidi, oni vyspovídali mě a už třeba jsem měl pocit, že ta země už mi jako nemá co nabídnout, tak to nadšení pro další zemi, která může být dost zase jako jiná, tak bylo. A pamatuju si, že vlastně já už jsem vlastně v Iránu jsem přemýšlel, že se budu vracet jako zpátky do Česka, ale právě jsem zjistil, že tyjo, v Pákistánu nějaká země nová, úplně ještě víc šílená nebo úplně jiná, tak vlastně mě to motivovalo do toho Pákistánu a tam jsem si říkal, že už je dost, tak už půjdu zpátky a pak jsem zaslechl, že Indie je taky země a že se tam taky jako dějou věci, ale jsem jako, a to je fakt jako kousek už, tak to prostě musím taky, že jo, jako zažít, takže to bylo takový jako úleva, OK, Pákistán už mě jako moc nebavil, nebo už jsem byl jako přejezený toho, co se tam všechno jako děje a už to nebylo tolik jako nadšení. Indie je prostě zase nová věc, takže nadšení tam bylo proto. No.
3: No, Indie je tak intenzivní nebo byla tak intenzivní pro tebe, jak většina lidí říká?
2: Jo. Já nevím, co říká většina lidí, ale jo, určitě to bylo. Jako asi ten Pákistán taky hodně a vlastně i ten Irán. Pro mě se to tak jako stupňovalo, to, protože i to Turecko pro mě vlastně bylo dost intenzivní, tím, že jsem, to bylo pro mě poprvé, když jsem byl jako na jako nějakým tady tom jako nový východní jako zemi, tak jsem byl jako Turecko, to je crazy, kámo, wow. A pak jsem byl v té Gruzii a byl jsem, cože Gruzie, je úplně šílený. A pak ten Irán, že jo, a prostě cože, to nechápu, jako co je Irán. A prostě, takže každá ta země pro mě byla úplně intenzivní a nová. A vlastně kdybych z Česka se jako teleportoval do Indie, tak asi bouchne mi hlava z toho, jak by to bylo intenzivní. Ale takhle tím, že jsem jako postupně jsem se jako toho jako najídal, tak určitě to bylo vlastně nějaký gradient toho jako tý intenzivnosti a rozdílnosti těch kultur a vůbec jako všeho, co se tam v té zemi děje. No.
4: Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harcníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Group Therapy a Raise It Up. My jsme tady už řešili, jak můžete sledovat zatmění Venuše měsícem, ale taky můžete tak nějak jako odpozorovávat, ne úplně odposlouchávat netopíry. Netopíru se hodně lidí bojí a to, co slyšíte, je bořek, ne netopír.
1: Ale zní to podobně jako netopír, že jo? Já jsem viděl netopíry ve studně, jak zimujou a dělali...
0: Tak tam laskali, jo? Ale když si povídají ultrazvukem, tak to neslyšíte, ale možná byste chtěli. No a teď můžete na v jižních Čechách, v Třeboňsku.
1: A v Českých Budějovicích.
0: Kde teda byste normálně třeba chtěli pozorovat spíš kapry, pozorovat netopíry díky skvělému netopířímu batůšku.
1: Ano, to je takový badatelský batůžek, který si můžou zájemci zapůjčit. Jedná se vlastně o takový přijímač a máte v ruce v tom batůšku jsou detektory, jsou to frekvenční detektory. No a máte tam také manuály, ve kterých díky určovacím klíčům poznáte, o jaké druhy netopíru jde, protože u nás se nachází 27 druhů netopírů. No a veřejnost prostě si má všechny těchhle 27 druhů spojených do jednoho druhu, že?
0: Právě, do jednoho netopíra. Což je šílený, to je prostě jako když o někom řekne, že je z Afriky, že jo, prostě. Ale tenhle ten batůžek teda vám pomůže si vyslechnout ty nejrůznější frekvence.
1: A netopíry, kteří žijou kolem vás.
0: Detekovat je právě. Takže se s ním můžete tak trochu seznámit. Bohužel tenhle batůžek jako nemůže odpovídat na těch frekvencích netopírům zpátky, takže nevím, jestli se úplně skámošíte, ale bez tak byste jenom mátli. Jestli vás zajímá tahle badatelská výbava a třeba kde k ní můžete přijít a jak vypadá, a jestli je úplně pro všechny a chtěli byste třeba strávit takový víkend bádáním netopírů s badatelským batůžkem a pořádně zbadat všech 27 druhů, tak koukněte na server i rozhlas, kde se o téhle metodě prostě dozvíte víc.
1: Tam tu slovenčinu prostě propašovala.

0: Tara Lily, no a teď už jedna pozvánka do divadla. U divadel se občas stává, že už v ten den, kdy se hrají, nejsou vstupenky, ale tady máte výbornou možnost zajít na divadlo, na které ještě dneska vstupenky můžete sehnat. Proto vám to také říkáme a jedná se o Meet Factory, kde na vás dneska po 8 hodině čeká představení díla Autoportrét sebevražda, ale až tak morbidní, jak to zní, to nebude, protože tam o zmíněnou sebevraždu jde vlastně v tom úplně jako neviditelné případě.
1: Ano, jedná se tady o dílo Eduarda Levyho. Materiálem se probrala Viktorie Vášová a zrežírovala tohleto představení. Eduard Lev byl francouzský fotograf, konceptuální umělec a spisovatel. No a tohle jsou soupis 533 nerealizovaných, ale i realizovaných uměleckých děl.
0: Často taky nerealizovatelných uměleckých děl. A jsou to takové krátké skeče v první osobě, kde vlastně autor podává zprávu o životě jeho přítele, který pak spáchal sebevraždu a 10 dní po odevzdání rukopisu nakladatelství si vzal život autor sám. Nicméně je to hodně zajímavé umělecké dílo, která je právě vlastně interpretací několika konceptuálních zásahů, které třeba jste neviděli v galerii, jsou hodně nepředvídatelné a docela nečekaným způsobem propojují osudy jednotlivých postav.
1: Čili pokud už nějakou dobu přemýšlíte o tom, že navštívíte Meet Factory v Praze, tak dneska je v 8 hodin večer, to můžete pojmout jako formou divadelního představení.

0: Za chviličku 11. hodina, my se pomalinku loučíme a s námi ve studiu už sedí Jakub Vinařický, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
0: Po 12. hodině si budeš volat s Petrem Wagnerem k aktuálnímu Hergotu, který bude o takovém jako spíš nespirituálním tématu.
1: Je to takové téma vesmírného typu, řekl bych. Jedná se o ufony a nejrůznější věci kolem toho. No a
2: ty si s nima budeš volat?
1: Já i ty volá domů, tak Jakub dneska bude volat domů tam nahoru někam. No,
2: je to samozřejmě odkaz na nejaktuálnější díl Hergotu a když se bavíme o ET, tak já se vám musím přiznat, že já jsem ho viděl jako 8letý a to bylo, no chtěl jsem říct poprvé, když jsem u filmu plakal, ale to samozřejmě ne, to byl Lví král a byl jsem z toho rozložený, ale já jsem plakal tajně, tady si pamatuju, že jsem plakal tajně, jsem nechtěl, aby to rodiče viděli.
0: Se styděl jsi.
2: A já totiž nevím, jestli bylo 8 nebo 13, ale nebo to, 8.
0: Nebo 26.
2: Ne.
1: Já a jsem tady jako ve studiu, že si plakal
2: to
1: tajně.
2: Já pláču často, ale mimo mikrofon. No každopádně, jak dělá takový to ET volá domů, tak já, mě bylo hrozně smutno, najednou jsem si nějak představil, jak je tam sám a izolovaný a jako bojí se a úplně mě to rozložilo.
1: Já jsem poprvé plakal u filmu Lasí se vrací.
2: Oh no.
1: Což nevím, jestli je německý film nebo nějaká taková podle mě ještě možná východoněmecká produkce, nejsem si jist, nicméně to mě vzalo velmi.
2: A ty, Terezo?
0: Já právě nevím, no jako je klidně možný, že třeba u doktorky Kvinový nebo tak,
2: jo,
0: když tam někdo prostě na něco umřel. Takže doufám, že vy si nepobrečíte, anebo klidně možná jo, že jo, toho tady prostě Hergot je pro všechny vaše pocity, potřeby, emoce. A tentokrát
2: no to je spíš balance než Hergot.
0: Tady úplně všechno pro vaše pocity, potřeby, emoce a taky následující 4 hodiny tady od toho bude jako Vinařický. Ahoj.
3: Ahoj. Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Radio Wave.
4: Buchty. Ducha plná talkshow o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
3: Dvě moderátorky, které nemoderují.

12 hodin na rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

11 hodin a 7 minut k tomu nám dohrává legendární Lady Gaga a její Abracadabra. Má oblíbená píseň nejenom má, ale také Sáry Slavíčkové. No, ta tu se mnou dneska není, byť jste asi na to většinou zvyklí, že vystupujeme v rámci rána ze Saracha Jakubem, takže od mikrofonu ještě jednou zdraví Jakub Vinařický při dnešním On Airu se mnou. Při krásném datu 14. září, to nám ten čas tedy letí, už je to poznat i na tom počasí, co si budeme. Nicméně dneska má svátek Radka, také důležitá informace, no ale to nejdůležitější je asi, čím vyplníme následující 4 hodiny v proskleném studiu Rádia Wave. No tak já mám jako vždy nachystáno spoustu popkulturních i méně popových, ale spíše kulturních novinek. Každopádně jednou z nich je například návrat Celine Dion na pařížská, v tomto případě čistě jenom pařížská pódia, tak určitě o tom bude řeč. Kromě toho nás čeká například komunitní akce Zažít město jinak, mnoho dalších akcí, a to už v sobotu. No a to tím vším, tak nějak, abyste měli takovou lehkou představu o tom, jak to bude dneska se mnou v proskleném studiu Rádia Wave vypadat. Každopádně, kromě kulturních typů a novinek, vás čeká také spoustu hudebních novinek, no a jedna z nich nás čeká už právě teď za pár vteřin, protože zahraje Kayflay a její nový single Ends. Její poslední album Mono vyšlo v roce 2023, no a mezi tím stihla založit vedlejší projekt 2XT s Jasonem Suvitem ze Sir Sly, kdo znáte. No a letos spolu vydali debutovou desku Special Feelings, která se pohybuje hlavně v elektronice a houseu. Teď se Kayflay vrací také k solové tvorbě a na novince Ends přichází s výrazným beatem, těžkou basou a naléhavým vokálem. No tak posuďte sami a příjemný poslech.

0: dallo blo, se nell'angolo dici.
1: V 11 hodin a 16 minut k tomu nám dohrává LA a Oblo, no a teďka u hudby zase na chvíli ještě zůstaneme, ale i v tom retorickém slova smyslu. Čeká nás totiž typ Rádia Wave, konkrétně to nebude, ale typ, tedy hudební typ ode mě, ale od kapely Velocetro, která nedávno zavítala do našeho studia, aby zde zahrála svou Rádio Wave Studio Session. Já jsem tady tehdy byl se Sárou, když jsme zrovna vysílali ráno se Sarach a Jakubem, a řeknu vám, jsou to kluci šikovní a nejenom to, jsou taky velmi kvalitní hudebně a i lidsky mi dost sedli. No a v Praze, kdybyste nevěděli, o koho se jedná, tak se jedná o v Praze usazenou postpunkovou skupinu, která letos v červnu po 4 letech vydala třetí album Freedom Colony. Zkreslené kytary a intenzivní beaty na nové desce přitvrzují a melancholickou psychedelii nahrazují temnější zvukové podněty. Jakým projektům z britského undergroundu kapela holduje a co jsou pro ně tuzemské objevy, tak to zjistíte už brzy, právě teď poslechněte si, jaké skladby poslouchají v hudebním typu Rádia Wave Velocetrol.
2: Hudební typ Rádia Wave. Výběr nejlepších desek, koncertů a hudebních událostí. Hudební typ Rádia Wave.
3: Čau, my jsme Velocetrol, já jsem František a tady ještě se mnou Josef.
4: Ahoj, tady Josef.
3: A chcem vám říct naše hudební tipy. Mě letos zaujala moc deska Crying Nudes, která se jmenuje DJ, což je vlastně Finne a Dean Blunt, jejich společný projekt. A pak třeba Tara Claire King Trio a deska se jmenuje, myslím, Somewhere. A ještě z domácí scény se hrozně těším na desku Orcharda. Doufám, že letos vyjde konečně a na to se hrozně těším.

0: A jo, já přihodím taky své tipy, hodně mě teď baví, hodně poslouchám UK producenta, lomeno rapera, který je jako lehce tajemný, jmenuje se Lancer. A vlastně s takový tý party kolem Wraith 9 a tak, a jeho produkce mě hodně baví. A tak to doporučuji poslechnout, myslím, že nemá album žádný, ale jako dropuje single a asi chystá album, bych řekl. A pak z domácí scény mě teda hodně baví Dirty the Pressa a Arty, poslední album Bring Water to the Valley se to jmenuje. Tak to mě hodně baví a dneska doufám, že uvidím naživo na Riviéře, Radio Wave.
1: Hudební tip Radio Wave. Výběr nejlepších desek, koncertů a hudebních událostí. Hudební tip Rádia Wave.

0: 11 hodin a 30 minut nám na rádiu Wave dohrává Frank Ocean na píseň Ivy. No a já už tuto chvíli nejsem ve studiu rádia Wave sám. Je tady se mnou naše zprávařka a také redaktorka, dalo by řezí, reportérka možná, Gabriela Muňozová. Ahoj.
1: Ahoj.
0: A seš tu z toho důvodu, že tě zaprvé tady rád vidím a za druhé z toho důvodu, že bys nám ráda, nebo že bychom rádi, abys nám odprezentovala jednu z připravovaných newsek na web rádia Wave. No a v té se dozvídáme, že to, co majitelé psů tušili už dávno, si nyní můžou podložit i vědeckými poznatky. Vědci z Vídeňské univerzity totiž zjistili, že psi umějí rozeznat, jestli jsme šťastní. No a podle nedávno zveřejněné studie to poznají hlavně podle našeho výrazu. To je pro mě téma, které mě velmi zajímá, protože já mám doma štěně 9měsíční, čili i o tom třeba se budeme bavit. Tak jak na to, prosím tě, vědci přišli?
1: Tak vědecký tým z Vídeňské univerzity skenoval mozky 8 psů, konkrétně 6 border collie, jednoho labradora a jednoho zlatého retrievera. A přitom jim ukazovali obrázky cizích lidí, tedy ne jejich páničku, buď s veselým, anebo s neutrálním výrazem. No a zjistili, že ty obrázky veselých tváří pejskům vlastně zvýšily aktivitu v částech mozku spojených s vyššími kognitivními funkcemi a zpracováním odměn. To naznačuje, že ta šťastná lidská tvář může mít pro psa silný emocionální význam. A roli v tomhle pro ně hraje nejenom ten výraz, ale i třeba naše řeč těla, hlas nebo vůně.
0: No a reagují psi i na jiné emoce, na emoce jiné než je radost například?
1: Jo, reagují a i na to se vědci zaměřili. V další fázi výzkumu totiž ukazovali psům nejenom obrázky lidí, kteří se tvářili šťastně, ale i fotky, kde se tvářili rozlobeně, vystrašeně nebo i smutně. A pomocí strojového učení pak analyzovali mozkovou aktivitu těch psů. A zjistili, že na ty negativní emoce psi nereagovali úplně stejně jako na štěstí, ale byly tam jiné vzorce mozkové aktivity.
0: Mm-hmm. No a jak už to bývá, určitě i tento výzkum má nějaká své omezení.
1: Je to tak. Tým třeba zdůraznil, že musíme brát v potaz, že ti psi zapojení do výzkumu pocházeli výhradně z milujících domácností. Takže psi, kteří žijí na ulici, můžou mít úplně jiný způsob zpracování lidských signálů. A dalším omezením je i to, že většina psů zapojených do studie patřila k plemeni border collie, což je obzvlášť chytré plemeno, známé právě tou svou schopností vnímat sociální signály. Podle výzkumníků tak bude třeba provést ještě další studie, aby se zjistilo, jestli jsou mezi plemeny větší rozdíly v té mozkové činnosti při vnímání lidských emocí. Tady si ale myslím, že to možná říkají jenom proto, aby mohli znovu pracovat s pejsky.
0: No a Gabrielo, ještě taková otázka na tělo, aby si mohla tento výzkum ověřit na vlastní kůži, no ve vlastní domácnosti. Ty psa máš nebo nemáš?
1: Já psa nemám, já jsem v životě pejska neměla kvůli alergii. Takže,
0: jo, takhle, bohužel. Tak to je prokletí, ale možná zároveň vysvobození z určitých problémů, které s tím přicházejí.
1: Je to tak, musím se přiznat, že radši mám ale kočky.
0: Ajajaj, tak to si možná nebudeme rozumět, ne, dělám si samozřejmě legraci, i kočky jsou fajn. To byla Gabriela Muňozová, já ti moc krát děkuju za odprezentování této skvělé Wave News, děkuji.
1: Taky děkuju.
0: No a tuto Wave News už tedy během dneška budete moc přečíst celou, a to na webu Rádia Wave, je to tak.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Dobrý den.
4: Eva Adamčíková.
3: Dobrý, dost dobrý.
5: Já jsem vás viděl v televizi.
3: Jo, no tak.
4: A otázky, jaké ještě nikdy nedostala.
6: Jsou chvíle, kdy ses rozplakala.
3: Jo, jo, jsou.
6: Já teda moc nebulím, ale...
3: To je dobrý.
7: Máš nějakou fobii?
3: Z vejšek trochu.
8: Jakou sladkost máš nejradši?
3: Čokoládu na různý způsoby.
4: Talk show na jedno.
3: To jste mě překvapili, to jsem vůbec nečekala.
4: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

doznívá, respektive už dozněla Kelly Owens a píseň Ascent. No a my budeme v hudbě pokračovat dál. Kdo mě zná, dobře ví, že mým největším dětským snem bylo stát se velkou světovou star hudební. Jo? Tak to, jak vidíte, se úplně nepodařilo. Nicméně nevadí, není všem dnům konec. Ale o to nadšeněji pozoruji lidi, kterým se to daří, a snad ještě víc nadšeněji, jestli se to takhle vůbec dá skloňovat, sleduji lidi, řekněme, geograficky z blízkých regionů, kterým se to povedlo. No a jedna taková osoba samozřejmě na scéně je to slovenská popová zpěvačka Adela Jergová, která prostě boří nejenom internet, ale i nejrůznější festivaly a svoje vyprodané koncerty po Americe a nejenom tam. Každopádně právě Adela, tak si říká umělecky, vydala v září single pojmenovaný Nicole Kidman, a to tedy v rámci alba Ain't in LA, které je celoplošně hodnocené prostě jako skvělé. No a připsala si další jakýsi mediální zářez. Někteří jste možná už viděli, jak si například facetimovala s Eltonem Johnem, který velmi dobře hodnotil jako zpěvačku, jako osobu. Také, že ho vystupovala v Chicagu na tom proslaveném velkém festivalu, což se snad ze střední Evropy ještě nikomu nepodařilo. No a ten další zářez byl právě v podobě toho, že Nicole Kidman, ta samotná herečka, byla hostkou v The Tonight Show starring Jimmy Fallon, takže u Jimmyho Fallona. No a právě tam se bavili o této stejnojmenné písnice Nicole Kidman od Adély. No a Nicole Kidman ta tedy přiznala, že o písni ví, ocenila, že v doprovodném videoklipu se objevuje mnoho slavných scén z jejich filmů, kde hrála, no a také s humorem poznamenala, že si polovinu z těch filmů už ani nepamatuje. Nicméně Adélu tedy označila za nesmírně talentovanou a potvrdila, že plánuje navštívit i její koncert v americkém Nashvilleu. No a na to Jimmy Fallon řekl, že kromě toho bude Adéla v budoucnu, v nejbližší budoucnosti, také hostkou právě v jeho extrémně sledované show, nejenom v Americe, ale po celém světě. Takže gratuluji, Adélo, jen tak dál, sky is the limit, jak se říká.

0: 11 hodin 52, už 53 minut. Vy stále posloucháte On Air s Jakubem Vinařickým na rádiu Wave. K tomu nám hraje Bojiš a Kill Your Pain. Do konce hodiny nám zbývá pár minut, ty vyplníme například Adult Mom anebo Billow. No a v následující hodině nás čeká například telefonát s pořadem Hrgot a budeme se bavit o UFU. No ale čeká nás toho mnohem víc, například návrat Celine Dion na velké stadiony, konkrétně tedy v Paříži. Tak zůstaňte s námi.
1: Dnes bez alkoholu. Na atmosféře se nic nemění. Vychutnejte si hořkosladký italský drink Crodino Spritz bez alkoholu. Stačí led, soda a plátek pomeranče. Crodino Spritz. Plnohodnotný drink bez kompromisu.
2: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
3: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
4: You've been sober now for a few days and I bet that it helps. You did not send me a text.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Ahoj, tady Bibione.
2: Posloucháte Radio Wave.

Ve 12 hodin a 8 minut k tomu otevírám další hodinu on airu s Jakubem Vinařickým, tady se mnou, vidíte to, ani své vlastní jméno neumím říct správně. No, co se dá dělat? Každopádně, které jméno snad řeknu správně, tak to je Toby a jeho Pulse, novinka na Radio Wave, kterou jste před malou chvílí slyšeli. Toby, a.k.a. Tobiáš Půlkrábek, je teprve 17-letý rapper, který aktuálně vydal debutovou nahrávku Nejlepší přítel. Hostují mu na ní například Loudset One, Yantrey nebo Sosr. No a podle vlastních slov ho nejvíc ovlivnil Future a rapuje už od roku 2018. To když si spočítáte, no tak to máte, to je 8 let zpátky, čili od svých 11 let. Přátelé, nechci vás podceňovat, ale co jste dělali vy, když vám bylo 11 let? No, EPčko je jeho oficiálním debutem, no a my si z něho vyrábíme skladbu, respektive vybíráme skladbu Pulse, kterou už jste slyšeli, k níž beaty dodali producenti 22 Kageoshi a P01 Tless. Tenhle ten pád, tak za ten nemůže pícha, my se taháme hloub a potom nemůžem dýchat. Rapuje Toby ve skladbě Pulse. Teď už Mia Folik, potom Jít, anebo Jaša 96. No a potom už nás čeká call, neboli telefonát s Petrem Wagnerem, který nám poreferuje o nejnovějším dílu Hergotu, který se zaobírá trendem, nebo fenoménem možná už UFO, mimozemšťanů, no a jak se třeba toto dá vysvětlit společně s vírou, kterou právě Hergot řeší. No tak příjemný poslech.

0: 12 hodin 18 minut k tomu, no a nám dohrává Jaša 96 a já už v tuto chvíli nejsem ve studiu Radia Wave sám, ale skrze jakýsi telemost zde vytvořený už se k nám připojil, já tedy doufám, připojil Petr Wagner z pořadu Hergot. Ahoj Petře.
1: Ahoj, zdravím všichni, co poslouchají.
0: Tak,
1: to zní hodně, hodně futuristicky.
0: Každopádně budeme spolu probírat právě včerejší nejnovější Hergot, novou epizodu, kterou už teď naleznete na webu Radia Wave i ve vašich podcastových aplikacích. Ta epizoda se zabývala něčím podle mě pro Hergot, jakožto pro pořad o neortodoxní pohled na duchovní záležitosti, tak se zabývala takovým atypickým tématem a to je fenomén UFO. V poslední době také často označován jako neidentifikovatelný abnormální jev. Tak co jsme se dozvěděli?
1: No, já si teda myslím, že víra v UFO, anebo takový jakoby zájem o UFO i ze spirituálních pohnutek, už je docela jako dlouhodobá věc, jak celosvětově, myslím, že religionisti to pozorují už několik desítek let, tak ale i u nás. A teď o co šlo nám konkrétně, my jsme měli za hostku Kláru Kubálkovou, která momentálně pracuje na disertaci, ve které zkoumá takovou jakoby, asi ty nejnovodobější fenomény, co se týče UFO u nás. To znamená, jak to vypadá se zájmem o ufologii a z jakých pohnutek se jí vlastně lidi u nás zabývají, konkrétně v České republice. Což právě je zajímavá věc, část to pojímá ze spirituálního hlediska, část vlastně sama sebe považuje spíš za racionální vědce nebo lidi s racionálním zájmem o vědu.
0: A můžeme si to teda přeložit tak, že část té veřejnosti právě v těch ufonech nebo mimozemšťanech, nebo ať už to nazveme jakkoliv, takže v tom vidí jakousi tu boží ruku nebo boží znamení a potom druhá část si to právě vysvětluje čistě vědecky, že jsou to teda obyvatele z nějaké jiné planety a pak je další část, která na to asi úplně nevěří třeba.
1: No, dalo by se to tak říct, ale všichni si určitě vzpomeneme na fenomén vesmírní lidé.cz. Prostě věc, která v 90. byla schopna oslovit široké masy, protože inženýr Benda byl několikrát i ve velkých médiích a budilo to velkou pozornost a vydával knihy a příchodem internetu taky zřídil stránky, dokonce v několika jazycích vedené. No tak je tady nějaká představa, která se pořád nějakým způsobem části té skupiny lidí se zájmem o mimozemskou inteligenci drží a to je představa vlastně spirituálních bytostí, které nějak dohlížejí na lidi nebo snaží se je vést správným směrem. To pořád jako trvá, no.
0: No a prozradila ti Klára Kubálková například i to, jak je na tom právě Česká republika a zájemci o fenomén UFO v porovnání s jinými státy nebo prostě se zahraničím?
1: My jsme se věnovali hlavně tomu českému prostředí samozřejmě, i když teďka dotkli jsme se taky toho, že za současné administrativy americké, třeba v USA, ten zájem UFO opět stoupl a docela jakoby za takových zvláštních okolností a sice, že se teda uvolnili materiály zkoumající fenomén UFO nebo UAP, které byly dlouhou dobu v utajení a teď se diskutuje nad tím, jestli to byl zastírací manévr, aby se neuvolnili nějaké jiné, mnohem důležitější, aktuálně důležitější materiály, ale nicméně je to zase v diskuzi a jak teďka má velký vliv třeba ten radikální evangelikální svět na současnou administrativu, tak vlastně ta myšlenka, že třeba ufoni, že jsou ve skutečnosti démoni, které jsme jenom špatně pochopili, že se nás snaží své správné cesty, tak to se tam zase objevuje. Dokonce z těch nejvyšších politických míst takové názory zaznívají, což je teda extrémně bizární situace.
0: A Petře, poslední otázka, ty mi řekni, ty sám si někdy něco připomínající UFO viděl nebo se o to nějakým způsobem víc dohloubky zajímal o to, co si vlastně viděl?
1: Já nikdy jsem nic neviděl a nikdy jsem nic takového nezažil. Nicméně fenoménu vesmírní lidé jsem neunikl. a spíš tak jako ze zájmu jsem to pozoroval. Jeden z mých přátel na teologické fakultě se tím jako zabýval opravdu dohloubky a měl snad od nich úplně všechno, takže na mě to samozřejmě částečně přešlo, ten zájem.
0: Chápu, já ti ještě nakonec našeho tady telefonátu a rozhovoru v jednom chci poděkovat, protože díky tobě mám, nebo jsem si vzpomněl na úžasnou příhodu s mojí babičkou, které už by bylo asi 105 let, která mi vyprávěla jako malému vždycky příhodu, jak jezdila s dědečkem do Špindlerova mlýna a právě tam jednoho zapomenutého dne viděla přílet UFO přímo do sněhu. A to teda musím říct, že to byl můj první kontakt s UFO skrze babičku, tak to si mi dneska připomněl. Já ti moc děkuji.
1: Skvělá věc, no to mi připomíná, že by se měli všichni skoknout samozřejmě film Vlčí bouda, že? Kde samozřejmě prostředí horské chaty a UFO ní to jde hodně dobře do sebe.
0: Ano, to každopádně. No a hodně dopřed do sebe jde samozřejmě i Hergot a Petr Wagner, ze kterým se v tuto chvíli loučím. Petře, moc děkuju, že jsi mi to zvednul.
1: Taky děkuju, že jsi zavolal a přeju všem hezký den.
0: Měj se hezky, ahoj.

0: 12 hodin 32 minut nám dohrávají Florence Road, no a my se teďka přesuneme k dalšímu bodu programu z dnešního line-upu, řekněme, Rádia Wave. Před malou chvílí jsme promovali, nebo povídali si s Petrem Wagnerem o novém Hergotu na téma UFO, ten díl vyšel včera v neděli. No a dneska je tedy pondělí, není moc hezky a pokud si zoufáte, že dneska třeba není žádný kulturní program, na který byste vyrazili, tak proč si nezažít koncert přímo z tepla vašich domovů. Dnes totiž jako každé pondělí večer vám Radio Wave přinese záznam koncertu světové nebo domácí hudební hvězdy, a to samozřejmě skrze pořad Stage. No a dneska to tedy bude hvězda mezinárodní. Na Stage si dnes totiž poslechneme koncert hudebníka Jonathana Jeremiaha, který odehrál na německé rádiové stanici MDR Kultur. Jonathan Jeremiah je britský písničkář, zpěvák a skladatel, známý především pro svůj sytý baritonový hlas, to myslím, že máme docela společné, no a také tvorbou, ve které propojuje prvky folku, soulu a blues, což tedy velice kvituji, aspoň z mé polohy milovníka blues. Hudební kariéru odstartoval v Londýně, výrazně ho ale ovlivnil také pobyt v Americe, kde čerpal z tamních hlubokých hudebních tradic, no a v roce 2011 vydal své debutové album A Solitary Man, na kterém představil svůj cit pro výrazné melodie a introspektivní texty. Tak si nalaďte jeho koncert z MDR Kultur v 21.00 na Stage Radia Wave.
1: Stage Radia Wave.
2: Stage Radia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Radia Wave.
2: Poslouchejte dnes od 9 večer na Radiu Wave.

Milí posluchači, milé posluchačky, slyšíte dobře, to, co hraje do podkresu tohoto vstupu, je opravdu Celine Dion a její píseň My Heart Will Go On, píseň samozřejmě slavná po celém světě už desítky let, a to především asi díky filmu Titanic. Nicméně důvodem, proč na Radio Wave pouštíme právě tuto píseň, je, že mě v podstatě od soboty neustále vyskakuje všude zpráva o tom, že Celine Dion je zpět, Diva je zpátky na koncertních pódiích, a zatím, co jsem tak viděl ty videa, tak musím dát tedy těmto headlinům za pravdu, protože Celine Dion se asi po šesti letech tedy vrátila opravdu v plné síle. Plánuje celkem 26 koncertů, ale trošku netradiční cestou. Budou totiž všechny v Paříži, v její milované Paříži, a budou probíhat od tedy tohoto září, první proběhl už toho 12. No a probíhat budou až do října roku 2026, vlastně ne, dokonce až do května, potom ještě přidá další koncerty v květnu 2027. Celine Dion měla dlouhou pauzu od hudby z důvodu neurologického onemocnění, kvůli němuž musela právě zrušit řadu vystoupení a celá očividně jí to dost zdrtilo, nicméně těch 6 let velmi intenzivně věnovala nějakému způsobu rekonvalescence a udržitelnosti aspoň té nemoci, no a je vidět, že se to tedy vyplatilo. Zaspívala před 30 000 fanoušky, nechyběly

samozřejmě hity jako právě My Heart Will Go On, It's All Coming Back to Me Now nebo Power of Love, I'm Alive, také spoustu písní ve francouzštině, protože přece jenom publikum bylo z velké části francouzské, nicméně podle dosavadních informací přijeli lidé opravdu z celého světa, no a ještě nadále budou jezdit. Ty nejbližší termíny teďka, které nás čekají, jsou 16., 18., 19., 23., 25. září a tak dále, prostě je to opravdu šňůra, jak má, odehrává se to v La Défense aréně, takže kapacita je obrovská, no a kvalita interpretky Céline Dion očividně také. No tak ještě než vás nechám poslouchat tohle, tu gradaci té písně, tak jenom řeknu, že tam, kde je dnes Céline Dion, mohla být možná i česká zpěvačka Lenka Filipová, protože málo kdo tuší, že právě Lenka Filipová měla zastupovat Švýcarsko na Eurovision Song Contest v roce 1988. Nicméně, tehdejší režim jí to úplně neumožnil, no a tehdy byla narychlo jako náhradnice za Lenku Filipovou vybrána právě Céline Dion. Čili to si myslím, že je takový zajímavý fun fact, no ale teď už konec slov, užijte si to.

0: 12:53 nám dohrává Klára Kimmera a Not In Bed, jejich Angel Candles. No a do konce hodiny nám zbývá už jen pár minut, ty vyplníme například Marketem nebo Kim Petras. No a potom nás čekají ještě 2 hodiny on airu s Jakubem Vinařickým, na který se já osobně velice těším.
1: Čelisti.
2: Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
1: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
4: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
5: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
4: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
6: Co dneska děláte? Koulíte?
7: Přikuluji.
6: To přikulovat je lepší než koulet, že?
7: Ano.
4: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
5: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
4: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na Havel. rozhlas.cz.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

13 hodin 7 minut k tomu nám doznívá Amber Mark a píseň Let Me Love You. No a teď se přesuneme trochu do filmového světa, ale zůstaneme zároveň u hudby. Jak je to možné, tak to vám hned vysvětlím. Nás totiž čeká hudební novinka na Radio Wave a to je píseň I'm in Love od Šimona Holého. No a právě Šimona Holého, toho můžete znát jako autora nejrůznějších kinematografických snímků typu Hranice lásky, Zrcadla ve tmě nebo naposledy Čika Čeka, čili velmi talentovaný režisér, ale často se zapomíná na to, že se jedná také o velmi talentovaného hudebníka. Před 5 lety naposled opatřil autorskou hudbou svůj film Zrcadla ve tmě, který jsem tady zmiňoval. No a tentokrát přichází z EP Unfiltered, které doprovází nový queer seriál z produkce České televize Filter. Kolekce 7 popových těžkotonážních hitů pracuje s celým spektrem emocí, které působí jako mladá láska od euforie po úzkost. EP otevírá něžný, ale sebevědomý track I'm in Love, který už za malou chvíli pustím. Teď už ale, nebo ještě předtím, krátká připomínka právě toho zmíněného šestidílného queer seriálu Filter. Ten je už na i-vysílání České televize od začátku září 2026. No a ten sleduje příběh introvertního teenagera Mattyho, kterého hraje Antonio Šoposky, který se během přijímaček na střední výtvarnou školu zamiluje do spolužáka Radka. Seriál kombinuje témata dospívání, coming outu a první lásky. Takže tolik k pořadu České televize Filter, no a teď už novinka na Radio Wave právě z tohoto pořadu I'm in Love od Šimona Holého.

0: 13 hodin, 18 minut k tomu nám dohrává Baby Keem a Kendrick Lamar, jejich společná píseň The Hillbillies. No a teď se přesuneme k tradiční ukázce jednoho z našich pořadů. V tuto chvíli to bude pod, tedy podcast o lásce, sexu a intimitě, o motýlech v břiše a taky požáru v srdci a také všem, co z nás teče. No a do předvčerejšího, nejnovějšího dílu si Eliška Soukupová a Karel Vladyka pozvali Pavlínu Horákovou. Ta je důkazem, že čím nesmyslnější životopis máte, tím smyslnějším člověkem jste. Hostkou Elišky a Kai v podcastu Pod se stala novinářka, která je tváří prostoru X a v minulosti zpívala dokonce operu v New Yorku. Požár v jejím srdci hoří pro lidská práva a feminismus, ale co zažehává motýly v jejím břiše? No tak to se dozvíte v nejnovější epizodě Potu, kterou v tuto chvíli naleznete na webu Radia Wave nebo ve vašich podcastových aplikacích. Teď už krátká ukázka.
1: Člověk si neuvědomuje, jak strašně silné slovo může být. A to slovo, vypálené v určitý moment, určitým směrem, opravdu může být zraňující a už nejde vzít úplně zpátky. Jasně, můžete se omluvit, jasně, posypete si popel, ale ve finále ta rána je hotová a musí se zacelit a někdy to trvá a někdy ta omluva, i když přijde hned, tak prostě tu ránu nezacelí. A já si prostě pamatuju, když člověk vyrůstal na gymnáziu v České Lípě, tak si opravdu pamatuju detaily, které, když jsme se o tom teď bavili na srazu třídy, tak přesně bylo vidět, že ty kluci říkali, prosím, mě to byla nějaká blbost. Pro ně to byla kravina. Pro mě bylo šílený, že oni se rozhodli volit Miss Ošklivis. A já jsem prostě byla třetí. A měla jsem dostat krysu a ta prej utekla a tak jsem dostala prázdnou krabici. A ty se tomu můžeme jako smát.
2: Tak já mám husinu,
1: ale
2: to je strašný.
1: Prostě vás to jako definuje. A já si pamatuju, že mi někdo řekl, hele, ty prostě musíš být vtipná a chytrá, protože ty nebudeš hezká. To se taky do mě zarylo. A pak si pamatuju, že kluk, který se mi strašně líbil, tak mi říkal bachyně. A to jsou prostě momenty, nebo že mám moc chlupatý ruce, jo. Prostě a teď od té doby já jsem tmavovláska, ty ruce mám chlupatý tak nějak středně normálně, vlastně mi to přijde docela v pohodě.
2: Vítej v klubu.
1: Ano, tak jsme na tom stejně.
2: Ano.
1: Vlastně s Eli. A, ale vlastně zase se na sebe jako zaměříte a vlastně vám to přijde jako chyba a zpochybní vás to a mě to sebevědomí vždycky dodávalo to, co jsem v tom životě jako dělala, co jsem dokazovala, ať už to byl zpěv, nebo že jsem patřila jako v tý, jako mezi ty, řekněme, chytřejší, nebo jak to říct, prostě jsem neměla problémy ve škole, bych to řekla tak. Vystudovala jsem prostě dvě vysoké školy, tak asi nejsem úplně jako blbá, doufejme. Ale tohle byly ty věci, které mě to sebevědomí zvyšovaly a takovýhle jako kravinky, který vám někdo řekne v pubertě, protože prostě neví, ještě taky má ten mozek nedovařený, ještě není úplně hotový.
3: Teda let's be honest, někomu se nedovaří ani
1: někomu to trvá.
3: Po dovršení dospělosti.
2: Není to o věku.
1: Tak prostě řekne takovouhle věc, pro ně to nic znamená, ale nám to může ublížit.
4: Pod. Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: 13 hodin 31 minut. No a jak už slyšíte v pozadí, ani dnes vás neochudím o naší, řekněme, pranostické okénko, naše EZO okénko, byť tedy dnes pro vás nic EZO nemám, ale mám pro vás informaci, že dnešní den je významný hned z několika důvodů a skoro bych se vsadil, že o nich nevíte. Tak dnes je prosím Evropský den židovské kultury, ten připadá každoročně na 14. září, takže se pořádá mnoho, řekněme, kulturních i jiných akcí po celém světě. No, na to navazuje také další, řekněme, den pro věřící. V tomto případě na 14. září připadá svátek povýšení svatého kříže. Oslavuje kříž jako hlavní symbol křesťanské víry a vykoupení. No a co se týče nějakého historického pozadí k tomuto dni svatého kříže, tak ten se vztahuje k posvěcení baziliky Božího hrobu v Jeruzalémě v roce 335 našeho letopočtu a také k znovu získání pravého kříže, který v roce 628 přinesl zpět do Jeruzaléma byzantský císař Heraklios po vítězství nad Peršany. Tak tolik, řekněme, k těm křesťanským a židovským tradicím a svátkům. No a teď se přesuneme k pořekadlům a pranostikám. Obecně se totiž říká dnešní den, že svatý kříž k podzimu blíž, anebo na svatého kříže slunko svítí níže. Čili to nám potvrzuje i to dnešní počasí, že opravdu podzim se nachýlil. No a to vidíme i na tom, že zahrádkáři, možná se to zdá být podivné, ale já jedním z nich jsem, pěstitelé nejrůznějších dobrot, tak ty už tedy ukončují svoji letní a částečně podzimní aktivitu. Já si tady vedu takové statistické tabulky a dovolím si vám jenom zmínit, že já jsem letos ve vnitrobloku na Vinohradech vypěstoval neuvěřitelných 520 sherry rajčat, 44 okurek, 4 lilky, 670 velkých rajčat, 4 malé cukety, ty mi moc nešly, a 9, to jsem nazval mega rajčat, jo, to jsou taky ty bůvolí srdce. Čili letošek byl pro zemědělce, kteří tedy zalévali každý den jako já, opravdu kvalitní a úspěšný, no a doufejme, že nám to vydrží i příští rok.
1: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
2: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

13 hodin 40 minut nám dohrává Vagabon, no a přecházíme pomalu zase na další novinku na Radio Wave. Opravdu to vypadá, že dneska projeme zcela všechny. Pokud byste se o nich chtěli dozvědět, tak každý týden přidáváme ve středu do nové rotace několik písní, jejich přehled i informace o nich naleznete na webu Radia Wave v sekci pořadu a hudební novinky. No a tato následující hudební novinka se týká jeho londýnského septetu Fat Dog, který vydává na začátku října své druhé studiové album Cancel Me, I'm Tired. Call It What You Want je poslední single před vydáním desky a není náhoda, že klip k němu natáčeli na koncertě. Jejich vystoupení jsou proslulá syrovou energií, to máme samozřejmě na Radio Wave velice rádi. No a Fat Dog míchají vlivy elektropunku, art popu, rock'n'rollu a space country. Speciální ingrediencí je také klezmer. No a zpěvá kapely Joe Love píseň popisuje následovně. Dívám se na lidi z mé rodiny a jejich problémy, no a říkám si, budu to mít taky tak? Je to v mojí DNA? No tak odpověď na tyto otázky hledejte v novince na Radio Wave od Fat Doga. Call it what you want. Příjemný poslech.

0: 13 hodin 46 minut. No a on air vysílání s Jakubem Vinařickým, tedy se mnou, a se omlouvám, já nesnáším mluvit o sobě ve třetí osobě. Nicméně to se chýlí ke své čtvrté části, čtvrté čtvrtině, tedy ke čtvrté hodině. No a byť to tady s vámi je skvělé, tak mi tady prostě neustále chybí Sára Slavíčková, moje vlastně dvojička moderátorská. Ale naštěstí tento deficit si již brzy vyrovnám. Už zítra a pozítří vás totiž čeká ráno se Sarah a Jakubem vždy od 8 do 11 hodin. Za malou chvíli nás už čeká konec hodiny, do té doby ale ještě Gurriers, Iggy Majerov anebo Diet Sick, tak zůstaňte s námi na Radio Wave.
1: Vychutnejte si poslední hřejivé západy slunce se sklenkou ikonického Aperol Spritzu. Jeho jasně oranžová barva a dokonale vyvážená hořkosladká chuť promění každé setkání v pravé italské aperitivo. Aperol Spritz. Společně chutná nejlépe.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou.

na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

14 hodin a 7 minut k tomu nám dohrála Lord a i What Was Dead. No a já se ptám What Was Dead, když počítám, jak počítám, tak počítám, že už 21 let funguje Zažít město jinak, sousedské slavnosti, které každoročně v září, letos tedy 19. září, tak nějak ožijou to město, veřejný prostor, dostanou do něj lidi, nejrůznější akce a tak dále. Kdo by snad nevěděl, o co se jedná, tak Zažít město jinak jsou sousedské slavnosti, jejichž podobu vytváří sami obyvatelé a obyvatelky daných lokalit, jsou založené na principu společného sdílení veřejného prostoru, vzájemné výpomoci a dobrovolnickém nasazení místních. Čili každoročně tato akce, celorepubliková akce, nutno dodat, oživí nejenom Prahu, ale opravdu regionální města, ty nejmenší města, i ty velká města, prostě napříč celou Českou republikou vypukne Zažít město jinak a na Mátkově se bude konat například ve městech, jako jsou Klatovy, Kutná Hora, Květnice, Hradec Králové, Brno, samozřejmě Praha, Chomutov, no a to na nejrůznějších adresách. Když bych měl zůstat zde na Praze 2, tak právě v sobotu 19. září se můžete vypravit například do Italské ulice, do ulice Na Slupy, do Americké, nebo třeba na Vyšehrad, který pořádá v rámci organizátorského okénka, řekněme, komunitního centra Táborka, které právě sídlí v Táborské bráně na Vyšehradě, tak to pořádá zase Zažít Vyšehrad jinak. Čili spoustu akcí, spoustu radosti, většinou ten program je také komunitní, čili jedná se o nejrůznější blešáky, knihobraní, sousedské hostiny, akce pro děti, divadla, workshopy, menší koncerty. No rozhodně bude o co stát, no a já znovu zdůrazňuji, že Zažít město jinak pořádá spolek Automat a koná se tak už od roku 2006, čili letos je to 21. ročník, takže určitě vyražte 19. září Zažít město jinak. Předpokládám, že v každém vašem městě vás, kteří nás poslouchají, se nějaká ta akce konat bude.

0: 14 hodin 16 minut k tomu nám dohrává Baon a teďka pojďme zase zpátky k ukázce jednoho z našich pořadů. Je to opravdu z brusu nový pořad Ztělesnění Adély Šponerové. Ten odstartoval prvním dílem právě včera, 13. září. No a uslyšíte v něm influencery, kteří si na trendy estetikách postavili kariéry, ale i ty, kterým z následování ideálu ze sítí není dobře. To říká autorka Adella Šponerová. Kdy se zdánlivě zdravý životní styl stává nebezpečnou posedlostí, tak právě to se dozvíte v nejnovější sérii Radia Wave Ztělesnění. No a ten první včerejší premiérový díl byl o tom, že hladký culík, šťavnatý make-up, matching set a budík na 5.30, svět Pilates Girl vypadá růžově jen na první pohled. Co se skrývá za důrazem na disciplínu, štíhlost a kontrolu? Poslechněte si, jak může následování zdánlivě nevinného trendu přispět k narušenému vztahu k jídlu a tělu. No, každopádně celou sérii, respektive první díl této série, to se opravuji, naleznete už teď ve vašich podcastových aplikacích a taky na webu Rádia Wave. Teď už krátká ukázka.
1: Když jsem si nedávno prohlížela moji první Pinterestovou nástěnku, našla jsem tam citáty o disciplíně a úspěchu. A taky Victoria's Secret modelky se zlatýma křídlama a v růžovým spodním prádle. Ukládala jsem si je vedle mých vlastních fotek v plavkách. Na jedné z nich máme vysoké podpatky a rukama si stahuju stehna tak, aby mezi nima byla co nejširší mezera, pověstný thigh gap. V letech, kdy jsem dospívala, zaplavili internet návody, jak ho získat. V oblíbených záložkách jsem tak měla uložená videa, která ho slibovala za 5 nebo 10 minut. Vždycky jsem ho chtěla, i když moje tělo prostě takové možnosti nemělo a nemá. Bylo mi z toho smutno, protože jsem si uvědomila, že přesně tohle byl dlouhý roky ideál, kterýho jsem se snažila dosáhnout. A taky proto, že mám pocit, že ani po letech jsme se od něj zas tak daleko nevzdálili. A že tak pro spoustu mladých holek pořád ideálem je.
2: So today I'm going to be showing you guys what I eat in a day as a skinny legend. First thing this morning, I've made my reformed matcha.
3: What's up? This is everything I eat in a day as a skinny legend girl. You can call it lean, toned, healthy.
4: Being skinny isn't just about your appearance. It is a mindset, a plan, and it is your personal power.
1: Představa, že hubenost je jakási superschopnost, kterou v sobě můžeme objevit, mi nepřijde v pořádku. Na sociálních sítích je ale podobných obrazů pořád spousta. Zajímá mě proto, jaký dopad má tahle touha na naše životy. V první epizodě Ztělesnění se o tom bavím s dívkami mojí generace. S Natálí, Klárou a Terezí, které stejně jako já prahly po dokonalosti. A taky s Valentínou, influencerkou, která pro mě na první pohled ztělesňuje ideál Pilates Princess. Každá jsme jiná, máme jiné záliby a vyrůstali jsme v odlišném prostředí. Přesto jsme ale všechny došli ke stejné představě, že chceme být hubené.
5: Tady jsem o své postavě začala poprvé pochybovat. O pár let později se moje postava začala měnit a já jsem se začala srovnávat s ostatníma holkama. Ještě na základce už jsem se začala zajímat o to, jak méně jíst i cvičit a v 15 už jsem trpěla poruchou příjmu potravy. Najednou jsem začala slýchat poznámky typu, jak jsem moc hubená, ať se najím a že to není hezký.
6: Ztělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Autorka Adéla Šponerová. Kreativní producentka a dramaturgině Veronika Rupert. Hudba Tokyo Drift. Mistr zvuku Jan Brauner. Vizuály Viktorie Macánová. Sérii Ztělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Stále posloucháte Radio Wave a On Air s Jakubem Vinařickým, i když tedy už vstupujeme do jeho finální šestiny, nebo tuším, teď neumím úplně počítat správně, prostě za malou chvíli už mě vystřídá Kas Vladyka, když už jsme v tom, tak si říkám, že by bylo záhodno, abych vám představil, co všechno vás dnes na Waveu čeká. Tak po Kasovi Vladykovi nás čekají Fasády, tentokrát o tom, jak se žije v komunitním bydlení a co všechno to obnáší. Na to se právě nejnovější Fasády zaměřily. No a k tomu si Alena Harciníková, moderátorka a autorka pořadu, přizvala Anu Remešovou, členku organizace Sdílené domy, která bydlí v děčínském družstvu Racek. V díle se také dozvíte, proč se všechny komunitní domy jmenují jako ptáci. No vidíte, tak to já třeba nevím a rád se to dozvím. Potom nás také čeká ve 20 hodin starter, v 21 už zmiňovaná stage, kde uvidíte, respektive uslyšíte koncert hudebníka Jonathana Jeremiah, který odehrál na německé rádiové stanici MDR Kultur. No a pokud byste si náhodou, a to bych se hodně divil, nevybrali z tohoto Wavyho programu dnešního, tak určitě doporučuji taky audioknihu na rádiu Wave Oliver Lovrensky, Když nám bylo míň, norský bestseller o klucích ulice. Jedná se o 6 dílů, o průměrné dílce přibližně půl hodinky, ani ne, 25 minut, čili naprosto ideální stopáž. Premiéru tato audiokniha měla 31. srpna a poslouchat ji můžete až do 25. října. A anotace zní: jsou mladí, plní úzkosti, prášků, naděje a lásky. Z rodiči si nerozumí, policajty nenávidí a sociálka selhává. Ivorovi a jeho nejlepším kamarádům Markovi, Arianovi a Jonasovi je 16, žijí v Oslu a propadají se stále hlouběji do světa drog a násilí. Trainspotting generace Z. No tak já si myslím, že to by vás navábit mělo. Každopádně jak na Waveu, tak na webu Radia Wave, prostě toho možného programu, ať už kulturního nebo edukačního, najdete spoustu. Tak příjemný poslech a zůstaňte s námi.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej Fasády s Alenou Harciníkovou. Dnes od 6 večer na rádiu Wave.

Milé posluchačky, milí posluchači, 14 hodin 43 minut na už tento týden, pokud si tedy přeplácíte jistou platformu, tak už tento týden budou žně pro všechny milovníky různých intrik, tajemství, lhaní, přetvářky a tak dále, protože startuje nová sezóna Zrádců. Tato show, řekněme, asi by se to dalo takto nazvat, teda vypukne už ve středu 16. září na platformě Prima Plus, no pokud nemáte tu, tak až 20. září bude tady premiéra v televizi, no a já si myslím, že můžeme očekávat zase velké věci, stejně jako minulý, předminulý rok se série odehrává na hradě Křivoklát, bude ji moderovat Vojtěch Kotek, no a s odhalováním těch men si tedy opravdu dali záležet, nechali nás takzvaně na trní, co nejdéle to šlo, protože až dneska byly oznámeny respektive oznámení ti asi, řekněme, nejznámější účastníci toho letošního ročníku. Bude to totiž Jan Špaček, influencer, on si rád říká nejslavnější, nebo že chce být nejslavnějším influencerem na světě, no a také Zdislava Pokorná, investigativní novinářka deníku N, takže já si myslím, že se rozhodně máme na co těšit. To 16. září, kromě té předpremiéry na vašich obrazovkách, proběhne také slavnostní předpremiéra v tuto chvíli už předpokládám vyprodaném kongresovém centru. No a nevím jak vy, ale já jsem například fanouškem této show, která vychází z populární nizozemské licence The Verraders, neboli The Traitors, v překladu tedy Zrádci. No tak jenom připomínám, loňský rok ten byl opravdu tedy takový bombónek pro mě, protože oproti všem původním očekáváním na začátku show, tak na konci vyhrála Věra Kirchnerová, která v samotné show vystupovala pod jménem Mia. No tak uvidíme, co nám přinese letošní ročník Zrádců.

0: Ve 14 hodin na 50 minut nám dohrává Shy Girl, no ale kdo rozhodně není Shy Girl, tak to je Kas Vladyka, který už je tady se mnou v proskleném studiu Radia Wave. Ahoj.
1: Čau, de mňaude, já rozhodně taky nedohrávám, teprve začínáme.
0: Ano, přesně tak. Něco hezkého končí, to je tedy on air se mnou, a něco hezkého začíná, to je on air s Kasem Vladykou. Tak prostě Kasi, já jsem tady před malou chvílí promoval jeden mojí oblíbenou reality show, která už tento týden tedy vypukne. Ty si mi tady před předávkou říkal, že nejsi úplně fanoušek, respektive že se k tomu ještě nedostal.
1: Ještě jsem se k tomu nedostal, jako vím, že to všichni chválí, třeba si to jednou, a hlavně taky mám pocit, že už jsem to všechno viděl, jakože na těch sociálních sítích, ale třeba si to někde dám.
0: Ale přizná si mi, že takhle při příchodu podzimu je to období, kdy se člověk už tak jako zachumlává a na ty seriály nejrůznější se kouká, tak mě zajímá, jestli bys nám doporučil něco.
1: Já takhle na podzim doporučím takový svůj jeden oblíbený odpad, který se teď na podzim, tedy v listopadu konkrétně tuším, dočká druhé sezóny, a to Hunting Wives, neboli Ženy na lovu.
0: Výborně.
1: Má to asi 8 epizod, takový úplně dokonalý binge, je to o ženách se zbraněma, které mají taky sex společně, takový trošku blázinec, trošku odpad, ale je to moc hezky udělané a takový krásný binge na jedno, na jeden dník, možná na dva dny bych řekl, no a taky tenhle týden začíná další sezóna, už nevím koliká, to asi 28. snad sezóna klasické politické satiry South Park, která asi se shodne možná, že dneska je těžké dělat politickou satiru, protože se tak trošku píše sama, ale mám pocit, že tomuhle seriálu to pořád jde, takže se těším. Myslím, že ve středu začíná nová sezóna.
0: Hele, kam se hrabe Aleš Tuchlý na Kase Vladyku, prostě Kas má absolutní přehled a skvělé tipy. Já ti za ně děkuji. Za tuto předávku, moc rád tě vidím. No a užij si svoji dnešní vysílací směnu.
1: Užij si poslední paprsky slunce.
0: A děkuji. Ahoj.
2: Lunchmeet Festival. Lunchmeet. Od 23. září do 27. září v Angali, Planetu a Národní galerii v Praze. Vystoupí Autekry, Safety Trance, Zora Jones, Umru, Apsami a Valentina Magaletti a další. Advanced Electronic Music and New Media Entertainment. Lunchmeet Festival. See you dancing. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špatlíkové.

0: To byli Tomáš Havlen a Lichnovský na vlnách Rádia Wave a od mikrofonu už vás zdraví Kas Vladyka. Máme 7 minut po 15. hodině v pondělí 14. září, doufám, že se máte krásně. Nám začíná společné pondělní odpoledne, ve kterém tady pro vás budu až do 18 hodin. No a ještě než nám odbije 16. hodina, tak nás čekají například tipy kam tento týden za uměním. Dáme si taky ukázku z živé debaty z projektu Riviera na pražském zámku Troja, který se konal nedávno. No a z playlistu už je před námi nová Tarelili, Šlomo anebo Taša.
1: Novinka na Rádiu Wave.

0: To byla Taša na Radio Wave s trackem Summer, příznačná píseň o konci léta, no a my si teď pustíme ukázku záznamu z živé debaty v rámci projektu Riviera. Ten v srpnu přinesl trojici večerů v zahradách pražského zámku Troja. Kromě hudebního a výtvarného programu se tady konaly také tři besedy, z nichž druhou vám teď přinášíme. Konflikty můžou být generační, třídní nebo estetické a jsou základní ingrediencí popkultury. Kde leží hranice mezi opravdovým vymezením a marketingovým divadlem? To v druhé debatě Letní Riviéry s Terezou Havlínkovou řešili hudební publicista Pavel Turek, střihačka Sabina Mladenová a Dominik Málek z podcastu Excalibur. Celou debatu najdete na webu Radio Wave v sekci On Air a tady už je krátká ukázka.
1: Tahle mentalita je třeba u některých těch holek právě v tom Bacheloru, protože oni chtějí jako vyhrát, jim nejde jako o to najít tu lásku, jim jde o to vyhrát. Takže já jsem si odnesla vlastně z těch reality show nebo zbudování těch postav, že ten konflikt většinou vzniká jenom z toho, že člověk chce vyhrát nebo soutěží s někým. A to jsou ty jeho motivace jako k tomu, aby vytvořil vůbec konflikt a zbavil se soupeře.
2: A ještě možná, kdyby si teda řekla, jak ty do toho zasahuješ v té střížně, protože to je tvoje práce.
1: Záleží. Někdy se snažím třeba ten konflikt potlačit, protože se to nehodí. Takže se spousta věcí vystříhne a už to nikdy neuvidí nikdo. A nebo naopak třeba hledám někdy i výpovědi, které jsou i z jiných dnů, i v jiným, řečený i v jiném kontextu. Ale když se to pak dá dohromady, jo, jako stalo se to. Jako ono reálně v čase se to stalo, ten člověk to řekl, akorát reagoval na něco jiného.
3: Český rozhlas, Radio Wave.

0: So I didn't go.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Máme 15 hodin a 27 minut v pondělí 14. září a já mám pro vás jeden tip na Umčo. Konkrétně do Hradce Králové. Pokud se v Hradci nacházíte nebo tam tento měsíc máte cestu, tak až do konce září tam můžete vidět Landscape Festival Hradec Králové 2026. Tenhle festival vstupuje do ulic, parků, vnitrobloků, na nábřeží i do opomíjených míst Hradce Králové. Dočasné architektonické a umělecké intervence zde nejsou pouze objekty k pozorování. Fungují především jako otázky položené městu. Jak dnes využíváme veřejný prostor, pro koho jej vytváříme a které jeho vrstvy jsme se dosud nenaučili vnímat? Na tyto otázky skrze svá díla odpovídají vystavující umělci a umělkyně, tedy Dušan Zahoranský, Eva Horská, Kurt Gabauer, Ladislav Jezbera, Martin Kocourek, Pavel Dušek a Veronika Richterová. To je festival Landscape Festival Hradec Králové až do konce září.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
4: Stage Rádia Wave.
5: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
4: Stage Rádia Wave.
5: Poslouchejte dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

0: Tamara Kramar s trackem Tongue Tied doznívá na vlnách Radia Wave v 15 hodin a 34 minut a před námi je americká hudebnice Christine Flaherty aka Kay Flay. Ta se vrací s novým singlem Ends. Její poslední album Mono vyšlo v roce 2023. Mezitím stihla vydat společnou desku s Jasonem Suvitem. Každopádně teď se Kay Flay vrací k solové tvorbě a na novince Ends přichází s výrazným beatem, těžkou basou a naléhavým vokálem. Textově se tentokrát obrací k destruktivní povaze moci a posteskává si nad tím, jak svět, korporace, vlády a miliardáři, ale pozor, plot twist, i my samotní ničíme.
1: Novinka na Radio Wave. Hills looking down from my domicile. I've been feeling chill, but the world feeling volatile. High up in the sky, no you can't see homicide. People look like ants and the ants moving single file.

0: Radio Wave.
1: On chtěl by feed posíla beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Je přesně 3/4 na 4 a na rádiu Wave doznívá Spelling s trackem Portrait of My Heart. Ještě než budou 4, tak si dáme Deerhoof, Kato, kapelu Island Mint a nebo Laser Viking. No a hned po 16. hodině na vás čeká úplně ikonické švédské duo Robin a Zara Larsson. Hned po nich elektronické duo Sophie Tucker. Až do 18. hodiny pro vás u mikrofonu Kas Vladika.
1: A já jsem nadšená.
2: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Radio Wave.
3: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

just can't believe in what the fuck's original sin. To byly Sophie Tucker a jejich Original Sin na Radio Wave. Nám pokračuje pondělní odpoledne po 16. hodině s Kasem Vledykou. Doufám, že si ho užíváte. Je 14. září a svátek má Radka, takže zdravím všechny Radky, všechno nejlepší. No a pozdrav posílám v této hodince také do vesmíru, protože už za malou chvilku nás čeká ukázka z pořadu Hergot. A to tentokrát na velmi zajímavé téma, a to průniky mimozemského života a spirituality, víry v různé mimozemské entity. To už za malou chvilku. Potom si dáme taky tipy na filmy, kam na co tento týden do kina. No a z playlistu už jsou před námi AZ Chike, Remy Wolf anebo Karolina Beranova.

0: Hergot volá domů. Hostkou pořadu je tentokrát Klára Kubálková, doktorantka religionistiky na Univerzitě Palackého v Olomouci, která zpracovává ve své disertaci téma UFO, přesněji téma víry v různé mimozemské entity. Jaké jsou nejnovější trendy v UFO spiritualitě? Jsme my, Češi, v něčem ohledně víry v UFO originální ve světovém kontextu? A jsou vesmírní lidé stále in? Poslechněte si celý Hergot na webu Radio Wave a v podcastových aplikacích a tady už je krátká ukázka.
1: Mě by ještě strašně zajímalo, jak se život těch recipientů proměnil i z té praktické stránky. Kromě toho, že tohle zůstává jejich zájmem, možná by nechtěli, abychom tomu říkali koníček, ale je to prostě životní zájem, tak jestli to má třeba úplně nějaké praktické výsledky v životě, nějaké nové rituály, nové způsoby, nový přístup k životu, ke stravování třeba, nebo něco takového.
2: Tady u těch konkrétních lidí ne. Já jsem trošku doufala, že se mi tam ukáže něco, že třeba mají rituály, nebo že nějak pozměnili svůj život, nebo že pozměnili svůj náhled na život, ale z drtivé většiny nezažívají ani nějaké jako tření s okolím, nepovažují to téma za nějaké jako zásadně kontroverzní nebo společensky nežádané. Jo, že spíš, že to je něco, jo, lidi se o tom rádi pobaví, je to takové jako zábavné, já se o tom taky rád s někým popovídám, ale jako sám to úplně nevytahuju, záleží v jakém jsem společnosti. Jeden participant teda to za kontroverzní považuje, že se snaží jako, že ho to zajímá, ale snaží se to oddělit od svojí jako běžné každodenní identity. Ale nejvýraznější ovlivnění života bych řekla, že bylo u pána, který byl v mládí členem radioamatérského kroužku. Že on četl sci-fi a to ho inspirovalo k zájmu o vesmír, k zájmu o astronautiku a snažil se si přímo sestrojovat jako přijímače a tím něco zachytit. Ale co jsem pochopila, tak potom v dospělosti už od toho opustil, že tam to bylo spíš směrem toho koníčku, ale že mu to hodně utvářelo právě to směřování, co se týče hobby, co se týče trávení volného času. Spíš bych řekla, že tak jako hodnotí, že mají potřebu tomu světu nějak rozumět, potřebu se nějak dovzdělávat, i tady v té oblasti, ale třeba v nějakých souvisejících. Protože samozřejmě, pokud vás, nebo pokud si chcete ověřit, že teda mimozemské existence někde ve vesmíru jsou, tak musíte něco málo vědět o vesmíru, o planetách, o biologii, o fyzice, astronautice, astrofyzice. Případně potom ti lidé se vyrovnávají s tím, že je zajímají jako paranormální zážitky, ale to tam mám u dvou lidí, shodou náhod oba dva studenti společenských věd, kteří už jsou cvičení k tomu vnímat svět určitým způsobem, nějakým způsobem si ho vykládat a nějakým způsobem si interpretovat vlastní zážitek. Takže je jako zajímá paranormálno, u jedné tam byl, že má prostě ráda duchařské historky, vyhledává, to označila jako energeticky významná místa, ale jako v uvozovkách. Jo, že je to prostě ta atmosféra a ten pocit, ale že ona prostě ví, že to dělá proto, že k tomu má z dětství nějaký vztah, že členka rodiny prostě vyprávěla historky, má s ní jako zážitky, nevnímá třeba vůbec rozpor, že tady ta členka rodiny by se neseděla třeba s lidma, kteří se věnují vyloženě UFO jako baratelsky, ale že vlastně ona si potřebuje všechno vysvětlit, ona musí mít všechno uzavřené.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.
4: La vida es frío, frío el dolor crecimiento. Y cada semilla que crece, me llover como siempre. Vendrá la lluvia. Y se la atraviesa las nubes. Cuando termina, viene la lluvia, solo atraviesa las nubes. Y se la atraviesa las nubes.

0: Bude 5:30, posloucháte pondělní odpolední rádiový vzkaz, jsem Vladykou, no a já mám pro vás takové malé kulturní okénko, protože dneska večer se koná hlavní ceremoniál cen Emmy, tedy cen americké televizní akademie, ve kterých je podle mě letos velmi nabito. Úplně nejvíc nominací si vysloužil seriál The Pitt, tedy seriál z nemocničního prostředí, který já se přiznám nesleduji, protože volný čas úplně nerad trávím sledováním operačních sálů, nicméně doporučím vám svoje oblíbené seriály, které taky určitě zabodují letos, jsou to seriály Hex, tedy seriál, který teď skončil po 5 sezónách, který si vysloužil 24 nominací, také krásné číslo. Každopádně je to super sérož o dvou ženách, o jejich přátelství, o jejich profesním vztahu a je to vtipné hlavně, takže Hex velmi doporučuju. No a druhý seriál, který také má 19 krásných nominací, je seriál Widow's Bay, který teď má za sebou teprve první sezónu, nicméně za mě taky jeden z nejlepších letošních hitů, protože úplně geniálně kombinuje horor a komedii. Je to něco jako kdyby Stephen King režíroval sitcom s takovými legračními postavami, se kterými rádi trávíte čas a zasmějete se, ale občas i si tak trošku učurnete strachem. Tak to je seriál Widow's Bay, držím palce. To jsou moje tipíky, hodně štěstí.
1: V i vysílání České televize.
2: Měli jste byl fajn.
3: V 16 se všechno láme.
2: Je to jiný než s holkou.
3: První vztahy, první rozhodnutí.
4: Říkal jsi, že má holku?
5: Jo.
3: A snaha zapadnout.
2: Jo. To je Matyáš.
4: Třeba potřebuje čas, aby jí to řek.
3: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
5: Je Radek doma?
6: Toho ti nic není.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 16 hodin a 42 minut v pondělí 14. září a já mám pro vás jeden tip na kino zítra večer, a to ne tak ledajaké kino, ale letní kino. Zítra má být ještě přijatelné počasí, sluníčko a neúplná zima, tak kdo ví, možná úplně poslední příležitost si film pod čirákem užít. Bude to konkrétně v Praze, tedy v Pragovka Gallery, kde můžete od 7:30 vidět Posledního vikinga, tedy humorný, zajímavý a podvratný příběh s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli a v režii Anderse Tomase Jensena. Tenhle film sleduje příběh lupiče, který je po 15 letech propuštěn z vězení. Peníze za loupeže zakopal jeho bratr a jen on ví, kde jsou. Nebo to tedy věděl, než to zapomněl. Bratři se tedy společně vydávají na neočekávanou cestu, aby peníze našli a zjistili, kdo vlastně jsou. To je Poslední viking zítra večer v Pragovka Gallery.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: posloucháte pondělní odpoledne na Radio Wave. S Kasem Vladikou nám dohrává Sorry s trackem Starstruck. Před námi jsou Military Gun, Whitney anebo IBI, no a hned po 17. hodině na vás čekají Judy anebo Armlock.
1: Dnes bez alkoholu. Na atmosféře se nic nemění. Vychutnejte si hořkosladký italský drink Crodino Spritz bez alkoholu. Stačí led, soda a plátek pomeranče. Crodino Spritz. Plnohodnotný drink bez kompromisů.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot. Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: To byla Judy na Radio Wave 4 minuty po 17. hodině. Nám pokračuje poslední společná hodinka pondělního odpoledne s Kasem Vladykou. Doufám, že si ho užíváte. Máme tady půlku září, tedy většina školáků už započala nový školní rok. Každopádně vysokoškoláky to možná ještě čeká, no a zejména pokud, nedej bože, náhodou zrovna začínáte vysokou školu, tak určitě oceníte novou epizodu Studovny, do které si Aneta Štokrová pozvala kolegyni z Radia Wave Báru Součkovou, aby právě řekla, jak to na vysoké škole chodí, na co všechno se připravit, včetně takových basics, jako například, jak fungují kredity, tedy to se rozhodně bude hodit, z toho nás čeká už za malou chvilku ukázka. Dáme si taky v této hodince tipy na živou hudbu tento týden, no a z playlistu už jsou před námi Armlock, Arlo Parks nebo Madhouse Express.
1: Novinka. Novinka na Radio Wave.

0: Moderátorka Aneta Štokrová si do nové studovny pozvala svoji bývalou spolužačku a kolegyni z Rádia Wave Báru Součkovou, aby probrali všechno, co potřebujete vědět před začátkem semestru. Jak to chodí na vysoké škole? Co jsou to kredity nebo zápočty? To všechno se dozvíte v nové studovně, tady už krátká ukázka.
1: A hlavně se zkrátka připravte na to, že ten semestr bude vícem... Vždycky mi přišlo, že je v něčem klidnější a pak přišlo to zkouškové, kdy fakt si neplánujte moc nějaké jako dovolené takovéhle věci, protože byste se měli soustředit fakt na to, že plníte ty zkoušky. Někdy to můžete dělat i v předtermínech takzvaných, což je ještě před tím zkouškovým obdobím, ale fakt si vyhraďte ten čas na to, hele, teďkon prostě se budu učit a vlastně většinou to bývá, že přes Vánoce, přes zimu, v lednu. Potom zase, kdy začíná ten semestr, nám začínal nějak v únoru.
2: Je to nějaký třeba 14. 15. únor.
1: Tak no, zhruba do května a zase květen, červen bylo zkouškové. A potom jste vlastně ještě zkoušky mohli dodělávat v září. Což je taky fajn vědět, že vlastně máte tři takhle termíny, kdy ty zkoušky můžete vykonávat.
2: Ale zase pozor, může se to hodně lišit škola od školy.
1: Tak co se lišit úplně nebude, je oslovování.
2: To určitě ne.
1: Pojďme na to. Na to se mě vždycky ptá hodně lidí. Jak na to oslovování? Protože většinou, když přijdete ještě z gymplu, tak všem jste zvyklí říkat pane profesore nebo paní profesorko.
2: Tak to okamžitě zapomenout.
1: Jo, a na vysoké zjistíte, že to je největší lež, kterou vám říkali, protože prostě profesoři a profesorky nejsou.
2: Já si pamatuju, že mě to hodně jako naštvalo, když jsem nastoupila na vysokou školu a uvědomila jsem si vlastně, že jsem na střední škole své pedagogy a pedagožky oslovovala tady tím profesorským titulem, když jim vůbec nenáležel, tak to jsem se trošičku jako, tak to mě trošku rozčílilo, že si takhle nechali říkat, ale je důležité vždycky vědět, kdo vám ten nějaký předmět, nebo prostě v momentě, kdy přijdete do styku prostě s nějakým pedagogem nebo pedagožkou na vysoké škole, tak je důležité si se podívat na to jejich jméno a tak trošku si přečíst ty tituly a na základě jich potom oslovovat. Řekla bych, že asi úplně nejvíc rozšířené budou tituly doktor, doktorka, to je buď před jménem, PhD, JUDr, MUDr a tak dále, a potom hlavně taky za jménem. Ne všichni musí mít ten první před jménem, ale koukejte i za jméno a tam je když tak PhD, tak to taky značí to, že je budete oslovovat jako paní doktorko nebo pane doktore. Doktorů a doktorek bude pravděpodobně nejvíc, ale potom tu máme ještě vyšší tituly a to je například docent, docentka nebo profesor, profesorka a to vždycky najdeme před jménem a důležité je, že vždycky vlastně oslovujeme tím nejvyšším dosaženým titulem, takže kdyby někdo byl třeba profesor, ale viděli jsme za jménem PhD, tak bacha, nesplést si to neříkat paní doktorko, protože tahle žena už má daleko vyšší akademický titul, takže budeme vždycky oslovovat jako paní profesorko.
3: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 17 hodin a 26 minut v pondělí 14. září a já mám pro vás poslední dnešní kulturní tip, a to na zítřejší večer. Konkrétně jeden skvělý koncert zdarma zítra večer v pražském Cross Clubu. Od 20 hodin tedy zítra večer vystoupí Red, tedy hudební projekt, který kombinuje punk, hip-hop i pop v jedné chytlavé, energické a nakvašené směsici, oslavující přítomnost i nejistou budoucnost zároveň. Za jménem Red stojí dětství v Etiopii, adopce do Austrálie i dospívání v Melbourne s nebinární identitou i pocitem outsiderství. Nejen jejich debutový mixtape Ronch můžete slyšet zítra večer v Crossu, a to, jak jsem říkal, úplně zdarma. Cross Club zítra večer ve 20 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Starter.
4: Starter.
3: Hitparáda neobjevených.
4: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k

0: Máme 17 hodin a 37 minut a na vlnách Rádia Wave doznívá kapela Berlin Manson Netancujem kývem hlavou. No a ještě než se za malou chvilku rozloučíme, tak mám pro vás jednu velmi romantickou domácí novinku. Multitalentovaný mladý režisér, podcaster, hudebník a náš bývalý kolega Šimon Holý udělal hudbu k novému queer seriálu z produkce České televize, seriálu Filtr. No a na tomto EPčku je taky single I'm in love, ten už se pustíme právě teď. Příjemný poslech, hned potom Sente anebo Mol Sullivan.
1: Novinka na Radio Wave.
2: A jsem nadšená.

0: Je přesně 6:15 na rádiu Wave doznívá Mol Sullivan a naše společné pondělní odpoledne už je u konce. Vy už za malou chvilku, tedy přesně v 18 hodin, můžete poslouchat Fasády o tom, co všechno znamená žít v komunitě. No a pondělní večer na rádiu Wave patří hudebním pořadům Starter ve 20 hodin a Stage ve 21 hodin. Od mikrofonu už se s vámi loučí Kas Vladyka, mějte se krásně.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na Radio Wave.
5: Ahoj, já jsem Alena a posloucháte další Fasády. Pořad o architektuře a veřejném prostoru, který jde až na cihlu. Bydlení začíná být nejenom pro mladou generaci čím dál tím větší problém. Na pořízení vlastního bydlení v metropoli potřebujete téměř 15 ročních platů a vlastní bydlení si v Praze nebo Brně může dovolit jen menší část domácností. A ani nájemní bydlení dnes pro mnoho lidí není samozřejmou nebo dostupnou alternativou. Byty jsou drahé, vysoké nájmy a krátkodobé smlouvy situaci ještě víc stěžují. V posledních 10 letech se tak v Česku začínají objevovat různé způsoby, jak na otázku dostupného bydlení hledat jinou odpověď. Jedním z nich je právě komunitní bydlení. Dnes si budeme povídat o tom, proč by někdo chtěl bydlet s dalšími lidmi, jak si takový dům vůbec založit a jestli se dá společně nejenom koupit dům, ale taky v něm dlouhodobě a šťastně žít. Mou hostkou je Anna Remešová z organizace Sdílené domy. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
5: Tak když se řekne společné bydlení, já si představím hlavně spolubydlení. Nějaký větší starý byt, jedna společná lednička, každý má svůj pokoj, do kterého smrskne celý svůj život. Co si mám představit, když se řekne komunitní bydlení? Jak moc se tohle od sebe liší?
6: Komunitní bydlení je opravdu hodně široký pojem. I v zahraničí, ale i v České republice se setkáváme s různýma modelama komunitního bydlení, nebo můžete se setkat i s kolaborativním bydlením, termínem. A to, co my přímo máme v organizaci v naší síti Sdílené domy, jsou právě různé modely. Setkáte se tam s bytovými domy, kde každý ten dům, který je v síti sdílených domů, není vlastněn jednotlivci, ale vždycky je majetkem družstva. A ty jednotliví lidé, kteří žijí v něm nebo ho využívají a spravují, tak jsou vždy členové a členky toho družstva. Takže dochází k tomu, že nikdo nevlastní žádné podíly. Využíváme právní model sociálního družstva, ne tedy bytového družstva, ale to, na čem se potom dohodnete s těma spoludružstevníkama a družstevnicema, je, že můžete obývat buď právě byty, můžete obývat pokoje, anebo máme i případy v některých projektech, kde bydlíte v maringotce, v tiny houseu na pozemku, který vlastní to družstvo. Takže to komunitní bydlení opravdu může být od toho spolubydlení až po dům, kde každý vlastní, nebo bydlí tedy v bytové jednotce, ale třeba sdílí prádelnu, sdílí péči o děti, sdílí zahradu, kde pěstují společně zeleninu a ovoce, sdílí energie, sdílí třeba možnost právě odebírat energie z obnovitelných zdrojů, třeba z fotovoltaiky na střeše. To je případ naší energetické komunity, kterou jsme založili minulý rok v Děčíně, kde v součástí té komunity, té energetické komunity, není jenom naše domácnost, našeho družstva Racek, ale dalších 6 domácností v Děčíně, které budou sdílet elektřinu ze solárních panelů na střeše jednoho z domů. Takže toho komunitního, ten termín komunitní opravdu je velmi široký.
5: My se dneska zaměříme hlavně na ty 4 domy, které jsou v té organizaci Sdílené domy. Je to teda už zmiňovaný Racek, potom první Vlaštovka v Praze a pak Volavka a Skorec u Brna. Vy už jste říkala, že právě v Rackovi žijete. Proč jste se vůbec rozhodla jít do komunitního bydlení a zrovna v Děčíně?
6: No, byla to poměrně dlouhá cesta. Já jsem nic nezdědila a žila jsem v Praze v té době, kdy jsme kupovali dům, to bylo na jaře 2022. A věděla jsem, že jedinou mojí možností nebo budoucností budou podnájmy. Žiju celý život v Praze, narodila jsem se v Praze, ale začala jsem mít pocit, že už Praha pro mě není, obzvlášť kvůli tomu, že pracuju celý život v kultuře a ty platy se nezvedají posledních několik několika desítkách let a cítila jsem sama na sobě opravdu ten rozdíl mezi tím, kdy se zvedají rapidně ceny nemovitostí a podnájmu, ale nezvedají se vlastně ty platy, což vytváří současnou krizi bydlení samozřejmě, a se kterou se potýkáme velká část lidí, která nevlastní nic nebo nezdědila nebo nemají finance na to, aby si mohli koupit vlastní nemovitost nebo získat hypotéku, což pokud třeba pracujete v kultuře, ale nebo i třeba v pečujících službách, se sociální pracovnice, ve zdravotnictví, tak prostě ve školství, tak na to nedosáhnete v současnosti na hypotéku. Takže jsem těch variant moc neměla. Ta varianta byla teda střídat krátkodobé nájmy a upracovat se k smrti. A v té době vlastně kolem toho roku 2020 po covidu už jsme věděli, že tady funguje organizace Sdílené domy, a která v roce 2021 zajistila koupy první nemovitosti. To je dneska první Vlaštovka v Převnově v Praze. Na tu koupy získali půjčku od německé nadace Umfertilen, takže právě ta blízkost vlastně těch našich sousedů, kde model komunitního bydlení, družstevního vlastnictví už funguje od 80. let, těch domů vlastně v síti Miethäuser Syndikat, kterou my jsme se inspirovali ve sdílených domech, tak je přes 200. A protože tam ty modely znají, tak tam jsou i finanční instituce, které jsou schopny podpořit finančně koupy nových nemovitostí. A my jsme věděli, že v tuhle chvíli tu půjčku nedostaneme od toho Německa, protože oni zatím chtěli jenom půjčit té první Vlaštovce a uvidějí, jak to půjde tady, a pak když tak podpořit další projekty. Ale věděli jsme, že můžeme dát nějaký peníze dohromady z toho, co máme uvnitř naší skupiny, kterou jsme dali dohromady v roce kolem roku 2020. A protože velká část z té naší skupiny zajímala jí otázka spravedlivé transformace v severních Čechách. Byli to lidé třeba angažovaní kolem organizace Limity jsme my. Zajímalo nás, co se bude dít s koncem těžby uhlí. Tak jsme si říkali, že zkusíme to bydlení najít především v severních Čechách. A hledali jsme někdy v Ústí, ale kolem toho roku 2021 už i Ústí bylo drahý. Takže tak jsme objevili tenhle dům poměrně náhodou v Děčíně. A jakmile jsme ho viděli, tak jsme si řekli, tam jdem. Je to stará vila, veliká vila. Její plány architektonické jsou z konce 19. století. Letos oslavíme 130 let, kdy tam stojí ten dům, a máme zahradu velkou, a bylo to prostě jako okamžité ano, že tady chceme bydlet. Je to poměrně uprostřed města, mezi lidmi, a je to něco vlastně, na co já bych sama jako jedinec nikdy nedosáhla, vlastně na bydlení ve velké vile se zahradou, kde můžu právě spoustu věcí buď sdílet, ať už je to od nějakých těch spotřebičů, anebo auta můžu sdílet s lidmi, se kterými bydlím. Ale stejně tak já můžu říct, že se tady podílím na komunitní energetice, i když já jsem proto nehla ani prstem, ale vlastně na tom se podílejí další lidé z toho našeho družstva. Ale já se budu těžit, budu odebírat energii z čistých zdrojů a z toho mám radost. Stejně tak jako o zahradu, kterou někdy zalívám, ale teď můžu jíst skvělý rajčata a někdo jiný je zasel za mě.
5: Když zmiňujete, že to je velký dům, tak si taky dovedu představit, že to je spousta práce. Jak se tahle ta práce třeba rozděluje? Nebo pojďme si klidně popsat takový typický týden v Rackovi. Jak to třeba vypadá, jestli máte nějaké schůzky, kdo tam uklízí, jak jste si tohle vlastně určili?
6: Mm-hmm. Ještě jsem zapomněla říct, že teda v Rackovi to je velká vila, kterou jsme nechali skolaudovat na polyfunkční dům, takže je skolaudovaný jako jedna bytová jednotka, a dole v přízemí máme občanskou vybavenost, takže můžeme poskytovat pronájmu k nějakým akcím například, což děláme, a v té bytové jednotce vlastně bydlíme teda v 10 lidech, někdo bydlí jako jedinci, někteří lidé bydlí jako páry nebo jako rodina, a společně teda sdílíme sociální zařízení, kuchyni a právě ty spotřebiče. A ty samozřejmě tohle vytváří nějaký místa potenciálního konfliktu, které se snažíme řešit dopředu, ať už tím, že máme schůzky jednou za 14 dní, na kterých řešíme velmi praktické věci k chodu domu, ale řešíme tam i nějaké potenciální věci, které by mohly třeba právě předcházet nějakým konfliktům, Například na někoho už je moc, třeba náštěv nebo těch akcí veřejných, co pořádáme. Pojďme se o tom pobavit, jestli bychom mohli ubrat. Což takhle bylo třeba v prvním roce, že my jsme měli opravdu nabitý program na Rackově, tak jsme trochu ubrali, protože přece jenom tam žijeme a potřebujeme mít taky občas klid. Tak to byla jedna z věcí, o které bylo nutné se pobavit. Pak je to samozřejmě různý typy úklidů, máme rozdělený služby na úklid, ve kterých se střídáme. Střídáme se ve vaření, protože je samozřejmě výhodnější, když někdo oběd uvaří pro všechny, kdo třeba pracují v domě na home officeu, což nejsou všichni, někdo chodí do práce ven, do školy, řeže stromy, v ochraně přírody lidé pracují a dalších profesích. Tak třeba právě to vaření. Pak máme jednou za čtvrt roku takzvanou supervizi s externím supervizorem, kde se potkáváme všichni a máme, to má právě sloužit k tomu sdílení a k tomu předcházení konfliktu. To by měl být ten moment, kde například pokud někdo má pocit, že je třeba o něčem mluvit, co je lepší probrat, než to úplně vyhřezne a vybouchne a pak třeba ten člověk odejde, tak tohle je ten prostor, kde se o tom všem pobavit. Ještě s někým externě a mírně ty konflikty. A pak jednou za půl roku máme takzvané strategické plánování, kde plánujeme nějak do budoucna, vlastně jak rozvrhneme finance, které máme právě na opravy, co musíme opravit, co musíme změnit. Například jsme změnili vytápění z plynu na dřevo. Teďka pracujeme na tom, aby jsme měli spoustu dřeva na zimu, takže sekáme dříví. Tak takovýhle jako velmi praktické věci, ale až po té, dejme tomu, měkčí, možná víc psychologicky právě třeba, že se někdo necítí, nemá pocit, že jsou jeho potřeby naplněny, tak se o tom bavíme, jak je naplnit.
5: Taky mi z toho trošku zní, když ještě pořád mluvíme o Rackovi, o velké vile se zahradou, která asi nebude jako úplně v nejlepším stavu ta vila, že to chce hodně zručnosti. Musím být zručná pro to, abych mohla žít v komunitním bydlení.
6: Nemusíte vůbec. To je právě ta výhoda a třeba já osobně jsem z toho hodně těžila. Neuměla jsem stavět zdi, neuměla jsem dělat beton a teď už trochu víc tomu rozumím. Neřekla bych, že umím stavět zdi, ale víc tomu rozumím, protože my jsme vlastně jedna z takových prvních investicí, kterou jsme museli udělat, byla nová střecha a nové podkroví. Střechu jsme si nechali udělat, protože to už je hodně profesní věc, ale zateplení pod střechou a nové podkroví, kde se zvedaly stěny, zvedali jsme stropy v místnostech, tak to jsme se naučili dělat. Já jsem se právě naučila třeba stavět z porfixových cihel zdi a musím říct, že bylo to hodně náročný, byla jsem hodně nervózní. První měsíce jsem se bála chodit do stavební na něco tam říct, co potřebuju. Ale po půl roce už prostě získáte to sebevědomí a ten vlastně to, že se zmocníte, empowerujete k takovýmhle aktivitám, je jako něčem neuvěřitelný zážitek nebo přínos. A pro mě to byl, rozhodně to byl jeden vlastně z věcí, je to jedna z věcí, na kterou jsem třeba hrdá, že jsme to podkroví zvládli takhle postavit. Je dobrý si vlastně v těch domech, komunitách říct, na co zvládnete sami a na co je teda opravdu i ekonomicky výhodnější mít odborníky, odbornice. My pořád se snažíme najít nějaký ten balanc mezi tím, co je lepší si udělat sám, co ne. Ale protože taky nechcete, aby se na tom všichni strhli. Ale rozhodně ve chvíli, kdy se víc ty síly takhle můžou rozložit mezi víc lidí, tak to je lepší, než když prostě ten dům rekonstruuje jeden. Třeba většinou je to muž z jedné rodiny, který si hledá o víkendu čas na to, aby zrekonstruoval velký dům, tak to věřím, že musí být fakt náročný. Tak tady bylo fajn v tom, že když jsme na tom pracovali skoro 3/4 roku, tak člověk mohl říct, teďka už prostě nemůžu, potřebuji se tady věnovat téhle práci. A třeba zastoupili další lidé, kteří se na tom podíleli. Co je ještě fajn u tohohle modelu, je, že ve chvíli, kdy družstevně vlastníte a ještě v rámci vlastně toho sociálního družstva, což je ten právní model, tak ty peníze, které jdou z nájmu, my tam bydlíme v nájmu všichni, a tak ty finance jdou primárně na splácení těch půjček, který máme od sebe navzájem a od našich rodinných příslušníků na to, aby jsme mohli koupit tu nemovitost, ale zároveň to jsou i peníze, které pak jdou do těch oprav. Takže tady to, co vy vyděláte a dáváte do nájmu, tak nejde do kapsy nějakému soukromému investorovi nebo landlordovi, ale opravdu znova jde to zpátky, to proudí do té nemovitosti, do těch oprav, do toho, co potřebuje ten dům, co potřebujete vy. Což si myslím, že je taky nějaký důležitý moment, který, když jste v nájmu někde v soukromém bytě, tak si nemůžete, tak vlastně si nemůžete dovolit, no, třeba dělat takovýhle velký úpravy, rozhodovat o tom, jak bude ten byt vypadat, jak bude vypadat ten dům, ve kterém žijete, jeho okolí, tak to mi přijde taky ještě důležitý, tato vlastně demokratizace toho místa, ve kterém žijete, že můžete rozhodovat o tom, ale zároveň i z toho těžíte hodně. Odpovídá to víc potom vašim potřebám. Nebo tam potřebám ty komunity právě. V některých případech pak i může docházet k tomu, že to vytváříte to prostředí společně se sousedy, se sousedstvím.
5: A kolik vlastně platíte nájem? Nemusíte to říkat vůbec přesně, ale třeba v řádu nebo v porovnání s Děčínem obecně?
6: Já myslím, že v porovnání s Děčínem to nebude zas tak velký vývar, nebo tak ohromně výhodný bydlení a bude to asi podobný, za pokoj budete asi v Děčíně platit třeba 5 000, mezi 5 000–7 000, takže to máme tak nějak podobně.
5: Ale v porovnání s Prahou je to vlastně skoro nic.
6: Je to tak, dneska už v Praze bych za 5 000 pokoj opravdu asi nesehnala.
5: To ne.
6: Ale my jsme dřív platili míň a pak jsme si řekli, dobře, ale musíme myslet na ty půjčky, které potřebujeme splatit, takže jsme si řekli, že ty nájmy zvýšíme podle toho, jak kdo může. Takže jsme dali nějaký rozmezí, v rámci kterého je dobrý teda ty nájmy mít vysoký a lidé platí podle svých možností, protože někdo pracuje právě třeba jako sociální pracovnice, někdo pracuje ve školství a má trochu větší plat, takže si může dovolit platit i větší nájem. Je to, v tom taky spočívá vlastně tady tenhle ten model toho solidárního bydlení, že platíte, kolik můžete, ale víte, že vás nikdo nevyhodí, pokud to nezvládáte třeba splácet. A já teďka mám jistotu, že budu v lednu dál bydlet tam, kde bydlím a nezmění mi nikdo smlouvu, nevyhodí mě, nezvedne mi nájem o 20% nebo více, což je velký problém.
5: Když se podíváme na to bydlení sdílených domů obecně, tak jak jsem říkala, pod tu organizaci vlastně teď spadají 4 domy. Proč se všechny jmenují podle ptáků?
6: Protože to začala první vlaštovka.
5: A pak se šlo dál, má to nějakou logiku, proč je Racek v Děčíně třeba?
6: Ne, nám se to líbilo. Chvilku to vypadalo, že byl plameňák, ale nemá to vlastně, tak je tam to Labe, ta přístav, tak možná by mohlo být, možná to tam hrálo roli, ale nám se to nějak líbilo. Tak ta první vlaštovka je opravdu, že to je ten první dům, to je teda první vlaštovka toho komunitního dostupného nájemního bydlení v České republice. A my jsme si říkali, dobře, než tady přemýšlet 100 let nad tím názvem, tak pojďme si taky vzít nějaký ptačí název. A líbilo se nám, že ten Racek je takový zlobivý
5: a ukřičený.
6: A tak tam tak přilítneme do toho Děčína a budem se snažit trochu vytvářet nějakou alternativu možná, no, což někdy samozřejmě lidi považují za zvláštní, někdy to je naopak vítají vlastně takovouhle formu vlastně, že lidé se dají dohromady a společně si něco pořídí a pak to tam takhle své pomoci opravují. A ty další pak na to navázali, Volavka i Skorec, ale teďka se klubají další projekty a ty už nemají už ptačí. Bych to řekla, ty už nevypadají, že by dál pokračovali v ptačích název, tak možná se rozrostem i o projekty bez ptáků.
5: Wow. Tak třeba aspoň se budeme držet ve fauně a flóře. Uvidíme. Když se podíváme právě na Skorce, který je na Blanensku, kousek od Brna, což je vlastně ten nejnovější dům, který teďka teda prochází nějakou rekonstrukcí. Tak jak vlastně dojde k tomu, ke koupi třeba toho domu, nebo k výběru, ať už lokality, nebo i toho konkrétního objektu? Kouknu se prostě na nějaký stránky, kde se prodávají domy a řeknu si, tenhle se mi líbí, nebo jak tohle vlastně funguje? Mm-hmm.
6: Každý ten projekt v té sítě to má opravdu jinak. Většinou teda je to klasické hledání přes realitní trh, což byl náš případ v Děčíně, byl to i případ, myslím, toho z Korce určitě. Některé případy těch projektů jsou, že někdo z toho kolektivu věděl, znal někoho, kdo právě něco prodává. To je třeba teďka jeden projekt, který konzultujeme ve sdílených domech a ten dům jim bude prodávat kamarád té skupiny. Takže vědějí o tom domě a chtějí tam bydlet, založit tam komunitní bydlení. Ale skoro všechno jsou opravdu domy, které se hledaly přes stránky nějakého realitního makléře. Ono to vypadá, že těch domů je docela dost, i prázdných, ale těch vyhovujících domů vlastně tolik není. To vidím teďka na těch projektech nebo těch skupinách, které existují, nebo třeba už založili sociální družstvo a teďka hledají dům, není to vůbec jednoduchý.
5: A jaká by měla být třeba ta dispozice toho, nebo co je to ideální vlastně?
6: Strašně záleží na těch potřebách toho kolektivu. Jsou kolektivy, které chtějí bytový dům, chtějí bytové jednotky, to je samozřejmě náročnější cenově. Dost často ty kolektivy hledají něco kolem Prahy a to už prostě dneska je opravdu nedostupný, ale snažíme se jim říct, že jestli nechtějí slev, že to bude náročný najít něco takového kolem Prahy, ale zároveň nechceme úplně odrazovat. Takže nejčastěji jsou to nějaký atypický dispozice vlastně nemovitosti, což je třeba i ten mlýn u Adamova, kde sídlí družstvo Skorec. Tak jsou to vlastně místa, kde buď je to nějaký penzion nebo hotel, což je případ i té Prahy, i toho Skorce, který můžete teda přestavět na bytové jednotky, a nebo je to větší statek, který zase můžete využít tam ty větší pozemky kolem a umístit tam třeba právě maringotky, tiny housy. Tak to je taky případ těch dalších projektů. Takže záleží opravdu, co ta komunita hledá nebo ta skupina potřebuje. A každý má ty potřeby jinak a my se vlastně snažíme potom, když jim pomáháme zakládat to družstvo a řešit s nima, jak si nastavit ty finance, jak najít ten dům, tak se snažíme i jim jakoby dát nějakou tu, říct, že těch variant je prostě spoustu, že mají nějakou možná představu v hlavě, ale dost času jí musíte přizpůsobit té nemovitosti. A ono to opravdu, což můžu říct sama ze zkušenosti vlastně na tom Rackovi, ten dům hrozně určí ten život. A je to fajn, pokud se vám tam líbí samozřejmě.
5: Když se ještě podíváme na rekonstrukce těch domů, tak často to jsou vlastně nějak architektonicky zajímavé domy nebo nesou nějakou historii. První vlaštovka právě využila vlastně i architekty ze Second Nature. Je to nějaká tradice nebo je to spíš své pomocí nějaké kutilství nebo je to zase dům od domu?
6: Je to dům od domu, je to skupina od skupiny a záleží, jaká je ta nabídka zrovna, co se vám podaří teda ulovit. My v současnosti v České republice jdeme už skoro vždycky po hotových domech, protože tam už je, pokud se rozhodnete pro to, máte i tu odvahu, máte třeba i zkušený lidi, což často jsou i v těch kolektivech, lidi, kteří mají zkušenost třeba s rekonstrukcema, prací se dřevem a tak dále, tak je fajn vlastně koupit teda starší dům a zkusit ho opravit. Říká se, že to je ekologicky míň náročný, nebo je to ekologicky udržitelnější kupovat starší domy, nenechat je chátrat a opravovat je, než stavět nové. Na druhou stranu je třeba říct, že ta nabídka je prostě omezená a ne všechny domy vyhovují vlastně tomu typu komunitního bydlení. A jsou státy, jsou iniciativy, které jdou spíš tou cestou ty nové výstavby, dává to smysl. To je například současná iniciativa v Polsku, která bude stavět družstevní dům. Je to stejný princip, jako máme my, že to je družstvo, kde lidé jsou členama a členkama družstva nevlastní podíly. Stejně tak to bude i v Chorvatsku, kde se teďka chystají tři nové výstavby družstevních domů ve třech různých městech. V Chorvatsku je skvělá současná situace a podpora od státu, což rozhodně hraje velkou roli, protože jednak umožnili teda tu právní formu té neziskové společnosti, ve které lidé dostanou to dostupné nájemní bydlení, což my používáme to sociální družstvo, to není totiž úplně nejideálnější, protože tady prostě žádný jiný model není. A zároveň v tom Chorvatsku mají možnost získat až 80% bezúročnou půjčku na tu výstavbu, takže tam vlastně ty podmínky jsou opravdu teďka hodně fajn. Bylo to nějaké rozhodnutí státu tenhle typ výstavby podporovat a ty peníze tady jsou, hodně se na to zaměřuje teďka Evropská unie, Evropská investiční banka, ale musí tam být ten zájem na to, na té úrovni toho státu.
5: Takže... A v Česku zatím moc podpora není teda?
6: Byla tady snaha vytvořit takový koncept bytové společnosti s omezeným ziskem. Na tom pracovalo minulé vedení Ministerstva pro místní rozvoj, ale tato snaha byla v současnosti pozastavena. My jsme vlastně byli součástí pracovní skupiny, která to připravovala, ale už nejsme. A tou snahou vlastně bylo právě podpořit tyhle typy iniciativ, organizací, komunitního bydlení, který není zaměřený na zisk, protože opravdu to, co vyděláte z těch nájmů, tak jde zpátky vlastně do té nemovitosti a nelze s ním potom spekulovat. To je důležitý, proč my máme ten model toho sociálního družstva a ne bytového družstva, protože ve chvíli, kdy vlastníte ty podíly, tak v podstatě, jak to máme v Čechách, tak se jedná o soukromý vlastnictví a vy s tím můžete dělat, co chcete. Tam nelze zamezit nějak tomu, že si to ten člověk prodá, ten svůj podíl, zdědí ho někdo, bude pronajímat ty byty na Airbnb a vydělávat na tom, když to v tom našem modelu, který my používáme ve sdílených domech, tak tam takhle s těma podílama nakládat nemůžete a opravdu mají sloužit prostě ty prostory k jedinému účelu a to je dostupný nájemní bydlení.
5: A to je to, co mi je na tom právě docela dost sympatický, protože nejenom, že teda třeba právě v případě Děčína, ale i dalších domů vezmete dům, který by jinak zůstal takzvaně na ocet v tom pohraničí nebo Sudetech, to můžeme vlastně vidět docela často, že není tu už někdo, kdo by se dokázal o takhle velký dům sám nebo vilu postarat a ještě vlastně zaručíte to, že už to tak třeba zůstane, doufejme navždy nebo alespoň po nějakou dlouhou dobu. Zároveň se s tou komunitou, což už jste taky trošku zmiňovala, spojuje i nějaké žití v tom městě. Že to vlastně není jenom to, že vy se uzavřete v nějaké vile a tam si spokojeně bydlíte v 10 nebo více nebo méně lidech, ale taky něco vlastně přinášíte do toho města. Tak co třeba všechno v Rackovi děláte? Rozchechtali jste Děčín?
6: Na Rackovi jsme byli aktivnější ty první 2 roky, jak jsem říkala předtím. Dělali jsme mnohem víc takových sousedských akcí, práce. Chtěli jsme založit vlastně tu zahradu, mít jako komunitní, říkali jsme komunitní zahrada. Mysleli jsme si, že lidi budou víc chodit vlastně a třeba se tam vytvoří nějaký záhonky. To se úplně nestalo, ale je to samozřejmě tím, že jsme tam byli noví a je to hodně práce. Ta práce se sousedstvím vyžaduje, že opravdu na tom místě jste a udržujete nějakou kontinuitu. A my se to pomalu podle mě učíme. Jsme tam 4 roky teď, myslím si, že je dobrý počítat s tím nějakým dlouhodobým horizontem a v některých věcech se to povedlo víc, v některých míň. Třeba v té zahradě se to možná tolik nepovedlo, ale třeba víc se to povedlo teďka v tým založení té energetické komunity právě s domácnostma z Děčína. Daří se to občas tím, že si hrajeme s dětma ze sousedství. Taky to tak bylo dřív třeba víc než teď, kdy na to nemáme třeba tolik času. Hodně se to pozastavilo tou rekonstrukcí, kde jsme se hodně vyčerpali. Řekli jsme si, dáme si teďka víc pauzu. Ale ten dům je takovej v něčem otevřený. Kdo chce, tak přijde a může se na něčem podílet. Hodně nám pomohlo, že jsme založili loni KPZ-ku, komunitně podporované zemědělství, tak nám začali víc lidé chodit si každý týden pro zeleninu. To je model, který spolupracuje přímo se zemědělcem. Zemědělec, buď on sám přiveze zeleninu, kterou pak rozdělíte mezi lidi, kteří se podílí v té komunitě, anebo vy jedete si pro tu zeleninu na farmu. Letos jsme měli KPZ-ku s německým farmářem, kousek za hranicema má farmu. Tak u nás byla výdej na ty zeleniny, tak tam chodili lidé takhle. Jedna ze sousedek má hrozně ráda naše slepice a stará se nám o ně, což je skvělý, protože občas si zapomeneme zavřít dveře večer, tak ta to hlídá. A je vidět, že každý den tam chodí a krmí je a vaří jim a má z toho radost. Tak to je samozřejmě jeden člověk, ale vlastně myslím, že to jsou takový malý kručky. A pak myslím, že taky každý ten z projektů ve sdílených domech je v nějaký jiný lokalitě. třeba ten skvorec je víc v přírodě, umožňuje naopak, že tam můžou přijíždět kolektivy, můžou tam přijíždět organizace, stejně jako na tu Volavku a mít tam nějaký víkendový soustředění, využít ty louky, mít tam nějaký programy, tak takhle třeba hodně fungují i ty projekty, že poskytují ty prostory, které mají třeba dalším skupinám a kolektivům, což na tom my máme třeba to přízemí právě. Nevím, potkávali se u nás třeba děcka z Fridays for Future, měli tam víkendové setkání, nebo i nějaký mezinárodní kolektivy. Tak to je fajn, že kromě toho, že ty prostory slouží k tomu bydlení, tak pak můžou takhle vlastně i sloužit vlastně k nějakým dalším aktivitám. Ale tohle je nějaký už teda širší, to už nějaká širší komunita, to není to bezprostřední sousedství, ale si myslím, že na to přicházíme postupně, že byli jsme hodně ambiciozní v tom. Přišli jsme do Děčína a představovali jsme si, jak aktivně rozjedeme sousedské vztahy a myslím, že tohle je něco, co vyžaduje hodně času, důvěry ze strany toho sousedství, aby nás tam přijalo a zatím jsme tam 4 roky a myslím, že ještě ten čas máme a víme, že tam budeme, teďka dlouho, že jen tak zase nepůjdeme dál.
5: Taková tradiční otázka na závěr rozhovoru je, když něco chci, tak co mám dělat, takže pokud jsem teď inspirovaná tímhle rozhovorem a uvažuji o komunitním bydlení, co mám dělat a ještě to pojďme trošku zkomplikovat, co když třeba nemám kamarády, nebo ne kamarády, kteří by se mnou do toho šli. Je nějaká třeba seznamka na sdílených domech, nebo jak se s tímhle poradit?
6: To je úplně ideální otázka. Jestli tenhle díl vyjde před 15. zářím,
5: vyjde.
6: Vyjde, výborně, tak vás zvu na takzvaný speed dating, který děláme 15. září v galerii Jaroslava Fragnera. Začíná, je to takový workshop, který děláme se sdílenými domy a začíná v 5 večer. Je to v Praze, v galerii Jaroslava Fragnera v Praze na Betlémském náměstí a slouží tenhle workshop k tomu, abyste se mohli seznámit s dalšími lidmi, kteří o něčem podobném přemýšlí. A pokud nemůžete na ten workshop, tak právě na to slouží náš e-mail sdílených domů, webové stránky, kde se snažíme právě, ať už nás osloví konkrétní kolektiv, kterého to zajímá, pak mu v rámci naší pracovní skupiny konzultace přiřadíme lidi, kteří se jim věnují a pomáhají jim projít tím procesem založení toho družstva, hledání domu, nastavení těch finančních plánů, a nebo jsou to jednotlivci, tak je zkusíme třeba už navést na nějaký existující projekt. Některé projekty schání ještě nájemníky a nájemnice, některé projekty už jsou plné, takže těch možností je spoustu, buď se člověk může zaplnit už do existujícího kolektivu, anebo buď teda sám se seznámit s někým, kdo o tom má zájem, anebo mít už pár přátel a oni se další najdou. My jsme také začínali v 6 lidech a pak se vlastně další lidé postupně přidávali k tomu, což si myslím, že je taky jedna z těch věcí v rámci toho sousedství, že k nám se pak později přidali lidi z Děčína a z okolí, i když neměli zkušenosti, vůbec neznali jsme se předtím, neměli zkušenosti s nějakým komunitním bydlením nebo možná i s tou ideou toho družstevního vlastnictví, ale skrz ten život na té vile se to naučíte. Skrz to vlastně spolužití tam možná pak začnete sdílet i nějaké hodnoty a společnou péči vlastně o nejen ten dům, ale o sebe navzájem a možná i o to životní prostředí, protože dost často vlastně to komunitní bydlení se mluví o tom, že je i udržitelnější právě díky tomu sdílení a tak.
5: To mě ještě taky zajímá tedy, jestli pak děláte nějaká výběrka, když k vám někdo přijde nebo přijímáte každého.
6: No, samozřejmě, že musíte trochu řešit, jestli ten člověk sedne tam na to místo, takže se nám lidi většinou představějí a my se s nima potkáme předtím, než řekneme, že tam budou bydlet. To je ale právě zase znova ten rozdíl mezi možná Radskem a třeba Vlaštovkou. Vlaštovka jsou bytové jednotky, tam samozřejmě je fajn, když sdílíte ty hodnoty, ale vlastně tyhle projekty by neměly sloužit jenom lidem, kteří sdílí stejné představy o životě. Naopak ta diverzita je důležitá a já doufám, že časem vlastně ty sdílené domy tak porostou, že budou schopný podporovat i projekty lidí, kteří třeba nemají tolik času věnovat se tomu organizování. Je to hodně práce. Je to hodně práce nad tím potkáváním, sem vymýšlením, hledáním toho domu a ne každý se tohle může dovolit. Byla bych ráda, kdyby vlastně tyhle modely pak sloužili i lidem, kteří jsou v současnosti opravdu ohrožení tou ztrátou bydlení. Ocitají se vlastně v hodně nejistých situacích a třeba kvůli tomu, dost často jim třeba je odmítaný vlastně vůbec ta možnost bydlení, tak bych byla ráda, aby tady tyhle ty domy družstevní sloužily k tomu, že pomůžou právě třeba i těm marginalizovaným skupinám ve společnosti a ne bylo to jenom pro těch pár lidí, kteří vlastně vyrostli v nějakých možnostech a podmínkách, které jim umožnili mít ten volný čas vlastně na to přijít a strávit hodiny a hodiny nad stanovama družstva. A tak.
5: Já moc děkuji za rozhovor. Držím palce, aby těchto těch komunitních domů a sdílených domů vzniklo ještě víc, ale zároveň, aby jich zase nevznikalo tolik, protože bychom taky měli mít možná právo na to bydlet i sami a moc si dovolit nájem nebo moc si dovolit svůj vlastní byt, takže nám přeju nějakou harmonii v tomhle všem. A ještě si užijte zbytek léta a určitě se potkáme 15. září v Praze, tam budu ve Fragnerce.
6: Super, díky, tak se těším a díky moc za pozvání.
5: Naschledanou.
4: Až na cihlu.
5: A jako tradičně tu máme rubriku Až na cihlu. Pokud vás tohle téma zaujalo a chcete si ho ještě víc projít, tak mám pro vás pár tipů. Za prvé, přímo na Radio Wave právě startuje dokumentární série Nájemníci. Provází mladý pár Veronika a Tobiáš, kterým je 22 let. Oba studují a hledají své první společné bydlení v Praze. A přímo třetí díl se věnuje komunitnímu bydlení a můžete se tak podívat do komunitního domu Kočka v tašce. No a pak mám dva filmy. První je Push z roku 2019. Je to švédský dokument, který sleduje reportérku Leilani Fara, jak zkoumá bytovou krizi ve světových metropolích. Ptá se na otázky, proč si lidé nemohou dovolit bydlet ve vlastních městech, čí je to chyba. Je to docela příjemný, velmi aktuální a perfektně navazuje na to, o čem jsme dnes mluvili a je to i trošku vtipné. A pokud u humoru chcete zůstat, tak ještě doporučím klasiku Vlastníci od Jiřího Havelky, česká komedie o schůzi vlastníků bytového domu, kde se řeší oprava střechy. Myslím si, že vás to bude hodně bavit, pokud to ještě neznáte. No a já se loučím a slyšíme se zase příště. Ahoj.
4: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády.
3: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína.
0: Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
1: Špína.
0: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Wave.
7: Český rozhlas. Rádio Wave.
6: Rádio Wave.
7: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
6: Plejak rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Yeah. Meth Lab 3.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Bylo tanec.

0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
3: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Rádio Wave s Filipem Černým
4: a Martinem Šolcem.
3: Hezký večer, zdravíme vás u posledního mimosezónního speciálu, respektive možná předposledního.
4: Jako nevíme, co se bude dít za 14 dní, něco určitě teda, ale nevíme, jestli se to bude týkat Startéru. To, co se bude týkat hitparády neobjevených úplně nejvíc, je začátek října, protože to je takový jako standardní čas na to, abyste zbystřili a opravdu už se jako dobře rozmysleli, jestli náhodou ještě nestřežíte v šuplících nějaké ty tracky, protože je budeme velmi brzy potřebovat.
3: Tracky nám můžete jako každý rok posílat na starter@rozhlas.cz. No já musím říct, že už jsem otevřel ten inbox a je tam těch tracků neuvěřitelný množství. Čekalo tam na mě zhruba 320 e-mailů, kterýma se postupně prokousávám. Filipa to čeká za chvíli. No a musím říct, že už tam je jeden, dva tracky minimálně, který mě teda hodně baví. Takže myslím, že se máte na co těšit v tom nadcházejícím ročníku.
4: Ty určitě myslíš ten odkaz na streamovací platformy, který odkazuje na Linkin Park a Somewhere I Belong, to byla písnička?
3: Bylo to víc písniček od Linkin Park, ano, Starter má evidentně velkého fanouška kapely Linkin Park, ale posílejte nám víc ty začínající jména, budeme za to radši.
4: To by možná bylo lepší, taky by bylo super, kdybyste nás sledovali na našem Instagramu starter_radiowave, kde se budete dozvídat novinky o chystaném ročníku. Taky tam určitě přibude nějaká videopozvánka na to, aby jsme vás zaktivizovali, protože sice těch tracků, jak zmiňoval Martin, už tam je docela dost v té schránce, ale on jich vlastně nikdy není dost a my máme rádi, když je z čeho vybírat. Stejně tak budeme ještě nějakým způsobem konzultovat naší porotu, takže stále platí, že kdybyste měli nějaké významné tipy na to, kdo byste chtěl, aby hodnotil vaši píseň, tak nám to klidně můžete psát, ty podněty.
3: Když pošlete track do Startéru, tak a projdete tady tu naší hitparádou, tak pak můžete vyhrát spoustu skvělých věcí, kromě peněz na video single, tak je to hlavně hraní na všemožných letních festivalech, kterých je tam čím dál tím víc a opravdu to stojí za to. My kromě Startéru děláme ještě jednu soutěž, jmenuje se Checking. Je to spíš takový exportní projekt a naším velkým snem s Filipem vždycky bylo, aby nějaká kapela, která prošla právě Startérem, potom vyhrála třeba Checking.
4: Ten sen zněl jako ve své celistvosti tak, že výherní projekt Startéru se potom ideálně stane i výherním projektem Checkingu. Nikdy jsme tomu neměli blíž jako s dnešními hosty, protože s námi tu jsou plzeňští Aida Young, který si představíme už za malou chviličku. Možná ještě předtím bychom si mohli říct, jak vlastně by měl vypadat ten váš e-mail předtím, než pošlete tu písničku, protože ideálně ty Linkin Park možná nepředstavují ten snový scénář. Jak to je, Martine?
3: Když nám pošlete jedno slovo, jako nám třeba poslali Aida de Young, respektive jeden odkaz na YouTube, jestli si to dobře pamatuju, tak nevadí, my si vás najdeme, vrátí se vám automatická odpověď od nás, kde uvidíte, co všechno od vás potřebujeme, ale pokud si tohle chcete ušetřit, tak nám určitě pošlete ten track, ideálně i ke stažení, pošlete nám nějaký krátký bio a hlavně i nějakou vaši fotku.
4: Dneska to bude, věřím, taková masterclass pro kohokoliv, kdo se bude snažit soutěžit v příštích měsících, letech, protože z málo koho máme takovou radost, jako je právě kapela, která zavítala dneska za námi do studia, takže máme tu Iris Hobson Mazur, ahoj.
5: Ahoj.
4: A taky Máru Kolihu z Aida Deyang. Čau.
5: Ahoj.
3: Ahoj, vy jste se tam ošívali u toho úvodu v židlích, protože jste si vzpomněl na ten e-mail. Marko, ten si posílal ty, jestli dobře pamatuju. Je to tak? A vidíte, kam to Aida Deyang dotáhli.
4: Z těchto random e-mailů právě často vznikají ty nejhezčí věci. My jsme vás tu, když jsem se koukal do historie, naposledy měli na rozhovoru v červenci 2024. To si pamatuju moc dobře, protože mě cestou do studia pokálel holub. A taky si to pamatuješ?
5: Jo.
4: No, tak to už mě mrzí trošku víc, jako, ale zaznělo tehdy, že Mára moc rád vaří, že je taky trochu control freak a Iris tady nadšeně vyprávěla, že díky koncertu na různých místech, kam jste se dostali, potkáváte hromadu fajn lidí a že to potom tak postupně, jak řekla, snowballuje. Jo. A teďka teda střih do podzimu 2026, léto je za námi. Jak se vám daří? Co všechno se změnilo?
5: Daří se nám dobře, bych řekl.
6: Teďka toho máme hodně, protože vlastně připravujeme vydání našeho druhého alba. Takže se snažíme to všechno nějak balancovat. Já vlastně zároveň budu mít státnice příští týden, takže a zároveň řešíme nějaký tours do budoucna, který jsou spojený i s tím albem, takže je to trošku hektický, ale máme se dobře po létu. Dali jsme si trošku míň koncertů, ale ty, které jsme měli, byly skvělý.
3: Tak o to víc si vážíme, že jste za náma dneska dorazili. Já teda za nás i za posluchače Rádia Wave hrozně moc držíme palce v rámci státnic. No a držíme vám teda obrovsky, obrovsky palce i v rámci toho tour, který vás čeká. Vlastně jako mně to přijde úplně neuvěřitelný. Vždycky, když vy oznámíte nějaký vaše nový koncerty, jezdíte po celé Evropě a teď vás čeká dokonce i Anglie. Je tam Londýn, Bristol, Sheffield, Manchester a ještě daleko víc měst. Jak se vám tohle povedlo zabukovat? A Mara, já už se koukám na tebe, protože vím, že bukuješ Aida Deyang. Spoustu mladých kapel za náma chodí a ptá se, my potřebujeme nějakého bookera, kdo nám může pomoct, co nám poradíte? A pak já říkám, vždycky, no koukejte na Aida Deyang, dělej si to sami a koukejte, kolik mají koncertů. Tak zvládáš to ještě pořád?
5: Ještě furt nějak jo, ještě mě to furt trošku baví. Teda, no furt mě to dost baví, ale furt je to nějak vlastně v pohodě, je to jako, je to docela náročný, poslední dobu jsem s tím měl už jako občas takovej trošku, jsem si to byl taky trošku vyhořelej, ještě jako jak teď vydávám to album, tak toho bylo fakt hodně. Ale vlastně to furt stojí za to, když potom jakoby jedeme na ty koncerty, tak je to prostě super. Takže tam se pak vrátí.
3: Já musím uznat, že vy jste jedna z nejlepších koncertních kapel, ale možná si pojďme připomenout nějaký naše jako to první setkání s váma, i když bylo to i možná pár měsíců předtím, než právě přišel tenhle úžasný track do inboxu, ten track, který přišel jedním odkazem na YouTube a my jsme debatovali, tak nasadíme tuhle kapelu, když nám to poslali jenom takhle, nebo nenasadíme, a pak jsme zjistili, jak neuvěřitelný je to banger.
4: Dneska playlistově půjdeme víceméně chronologicky, takže opravdu začínáme u té soutěžní skladby a potom se budeme dál vydávat v diskografii Aida Deyang až třeba k aktuálnímu singlu. Tady ale nejdřív skladba Mr. Pie, která vám zajistila to místo ve finále Startéru 2023-2024 a od té doby se dělo spoustu věcí a o tom, co přesně se dělo, se budeme bavit v dalším vstupu.
3: Posloucháte Startér na Radio Wave.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Radio Wave. S náma ve studiu asi nejpracovitější kapela na české scéně, Aida de Young. Ještě jednou ahoj.
1: Ahoj.
2: Váš albový debut, protože my jsme se teďka jako podívali tady tou skladbou samozřejmě trošku dál do historie, když jste se přihlašovali do Starteru, když bylo debutový EPčko. Od té doby se stalo spoustu věcí, ale asi nejvýznamnější věc, která se stala, je, že s tím albovým debutem jste sezbírali víceméně každou cenu, která u nás existuje. Mě zajímá, jestli
0: Anděl
2: to...
0: Apollo nominace na vinylu, neuvěřitelný.
2: A ještě rok předtím samozřejmě jako proměněná nominace na vinylu na objev roku, takže bylo toho hodně. A určitě se vás spoustu lidí ptalo na to, jakým způsobem vás to ovlivnilo a tak. Ale co to udělalo v rámci toho jako interního kapelního fungování? Protože mě u vás vždycky přišlo nejzásadnější, že kdykoliv vás vidím, ať už je to v nějakém settingu jako na pódiích, nebo když se s váma někdy mám to štěstí setkat třeba ve zkušebně, když jsme točili nějaký doprovodný materiály k checkingu, tak z vás prostě strašně sála ta jako hluboká láska k té hudbě a taky k tomu společnému hraní, že prostě víte o tom, že ta společná chemie tam je. Tak co udělalo s tímto uznání, protože jestli to třeba nějak jako nabustovalo ten drive nebo motivaci do toho šlapat dál, anebo jestli to v něčem i trošku vytvořilo nějaký tlak a mělo to nějaký negativní důsledky. A teď čistě myslím v tom osobním interním kapelním fungování.
1: Mně přijde, že vlastně asi vůbec přijde, že to, že jako ne, že bychom to jakoby nevnímali, jako že jsme za ně určitě rádi, ale ani jsme o tom jakoby neměli nějaký sálo dlouhý debaty, protože jsem řekl, ok, to se stalo, je to fajn, ale, a taky vlastně obě ty ceny tohleto rok vlastně přišly v čase, kdy jsme jako byli hodně deep v dělání našeho nového alba, takže jsme jako byli zaměřený na to a tohle to bylo tak nějak, ne jako navíc, ale vlastně nějaká jakoby vnější věc, kterou jsme ani za stolik jakoby nevnímali.
0: To zní jako hodně zdravý přístup k hudebním cenám a jako moc vám k němu gratuluju. My vždycky, když jsme se bavili o tom, co by vám jako kapele nejvíc pomohlo teďka v tenhle moment, tak vždycky ta jedna odpověď byla let them cook. Prostě nechte je bejt a bude to úplně nejlepší. A jenom chci podepsat to, co předtím říkal Filip, že jsem z vás vždycky měl přesně tenhle ten pocit, že úplně nejlíp fungujete, když jste právě spolu, hrajete dohromady a je to právě vidět i na těch živácích. Jak to vnímáte vy po těch letech toho fungování té kapely? Mění se vám tahle ta chemie mezi váma? Musíte se teďka jako nutit do nějakého společného hraní? A nebo je tam ten drive i v rámci vlastně pořád stejný, i když třeba posloucháte všichni různý projekty.
3: Myslím, že to je v něčem stejný, ale samozřejmě se to furt jako mění v tom, co třeba posloucháme, nebo když máme třeba nějaký společný vlastně interpret, který třeba posloucháme spolu, nebo hrajeme nějaký covery, jakoby přesto máme docela jakoby radost. Teďka jsme hráli cover často na television, který máme všichni rádi a i na broadcast. A tohle mi přijde jako skvělý moment se tyhle věci vlastně jakoby učit spolu a potom je hrát na koncertech a často to zahrajeme úplně špatně. Ale vlastně je to takové uvolnění, že nehrajeme furt to samý a furt to vlastně střídat. A myslím si, že fakt prostě mám největší radost, když hrajeme spolu a jedeme někam a cítíme, že to jde někam do nových míst a to je to mě skvělý, no.
2: Ty nový místa, který popisuješ, často můžou být ovlivněný právě i tím, co posloucháte mezi sebou, co si třeba ukazujete a i z takových skladeb bude tvořený dnešní playlist. Tak co nás teďka čeká? Proč jste vybrali právě newyorskou kapelu Blond Redhead?
3: To vybral Pája, který tady není.
2: Zdravíme ho.
3: Já zdravím Páju, který to určitě poslouchám. A my vlastně, já jsem tuhle písničku neslyšela, takže to bude nový i pro mě. A Mára, nevím, jestli to...
1: Já jsem ji někde slyšel, ale ještě jsem moc ji nepamatuju.
2: No tak první dojmy, na ty se těšíme od vás, až dohraje skladba, která se jmenuje, Martine?
0: Jmenuje se Hated Because of Great Quality. Posloucháte Starter na Radio Wave a tahle písnička má jenom 4 minuty 40, takže do ní možná vlezem.

0: Posloucháte Starter, hit parádu neobjevených na Radio Wave, dohrává nám kapela Blond Redhead, kterou vybírali Aida de Young do dnešního plejáku a mně se hrozně líbí, že ji nevybrala ani Iris, ani Mara, ale vybral ji Pavel od vás. Tak jenom já chci ocenit tu obrovskou důvěru, protože jak jsem pochopil, tak ani jeden z vás tu písničku 100% neslyšel předtím, než jsme si ji dneska zahráli a možná mě zajímají vaše první dojmy v tom případě. Vybral to dobře?
1: Vybral to skvěle, ale tak my víme, že Pája má dobrý vkus v hudbě, to jsme se nebáli, že to bude nějaká cheesy písnička.
2: Ta důvěra v něj zrovna v tohoto člověka asi musí fungovat jako velmi pevně, protože to je hlavní producent, řekněme, všech těch skladeb, který vytváříte. A abych se v té souvislosti vrátil teďka k tomu vašemu vaření, když jsme u toho byli v tom předchozím vstupu, protože říkáte, chystáme novou desku, ale zároveň už za chvíli vyrážíte na tu UK tour. Častokrát dělání alba a psaní nových věcí znamená právě třeba pauzu od koncertování. Ve vašem případě to musí znamenat, že už je všechno hotovo a odezdáno a teďka vyrážíte, takže k vašemu pilotnímu singlu k té desce se budeme dostávat, ale znamená to, že se to tentokrát oproti třeba té předchozí stalo velmi rychle a byli jste schopni mezi těma pauzama, kterých upřímně nebylo tolik od toho koncertování, stihli udělat celý album?
3: Jo, jakože stalo se to nějak hodně rychle, no. Jakože celý vlastně nápad s tím albem bylo to, že na rozdíl od toho minulého alba prostě půjdeme do studia bez jakýchkoliv demíček a prostě to uděláme tam nějakým způsobem.
1: Vlastně u Lukáše Poláka v kasárnách.
0: Jo. A zdravíme Lukáše, tam jste navařili.
1: Přesně. A vlastně jsme Lukáše poznali jakoby přes hraní a potom nám začal jakoby i zvučit koncerty, když má čas teda. A vlastně ten, myslím si, že ten jakoby vztah, který jsme navázali a i vlastně Pája a Lukáš, tak vlastně nám přišlo, že by bylo skvělý tohle zkusit jakoby vlastně dát i do toho alba a chodit vlastně pravidelně k Lukášovi a nemít jakoby jeden týden, kde to půjdeme všechno nahrát, ale víc to jakoby rozkouskovat, protože přesně takhle jakoby časově to bylo i lepší a vlastně i skládat ty věci jakoby v tom studiu a ne jenom mít jako připravený písničky, které jsme už hráli, ale fakt to skládat jakoby přes to nahrávání a mít věci, které třeba ani nejdou vlastně zahrát živě, ale budou takhle na tom albu a třeba to budeme hrát úplně jinak vlastně.
3: Nějaký ty písničky vznikly přímo ve studiu, třeba jedna nebo dvě, potom nějaký byly jakoby složený už třeba ještě před vydání toho prvního alba a pak nějaký jako byly složený vlastně třeba měsíc, dva před tím nahráváním, který jsme třeba složili s Pájou jakoby v nějakém rychlém sledu.
2: No to jsem se právě chtěl zeptat, jak to vypadá v praxi, jo? To znamená to, že má mít nahrávat part a ten se ještě teprve cizeluje mezi ostatníma kapelníma členama, protože ještě třeba jako ho nikdo neukázal, teď jsem s ním přišel a najednou dostává nějaký feedbacky, třeba takhle?
3: Jo, jakože bylo to asi hodně tak, že jakože u většiny těch písniček jsme měli prostě nějakou jakoby strukturu, jak to vlastně bude, ale potom nějaký ty další party do toho, tak vlastně byly prostě tak, jakože někdo prostě přišel do studia a zkoušel prostě to jakoby v ten den, bez toho aniž by to vlastně slyšel předtím třeba tu písničku.
0: To chce hrozně moc odvahy tohle a já jsem na celý to album strašně zvědavej, protože i vzhledem k tomu, že je to pro vás premiéra takovýhle formy skládání, my než ještě pokecáme o těch vašich zahraničních ambicích, o tom, co vás čeká po Evropě a o tom, jak to vlastně všechno zvládáte při tom tourování, tak bych chtěl pustit první single právě z téhle desky a je to Dragonhead, tak si to pojďme dát a pak o tom pokecáme. Posloucháte Starter.
4: Starter. Wave.cz/Starter. Pošli nám svoje tracky.

0: Aida Young a jejich Dragonhead, aktuální single, který vyšel teprve pár dní nazpět. Je to pilotní věc z toho připravovaného druhého alba, o kterém se tady bavíme právě s Iris a s Márou. Neřekli jsme ještě název toho alba, to bude Seeing in Reverse.
1: Ano.
2: Je to tak.
0: Co zatím vidíte?
1: Já vždycky se snažím najít nějaký jako obrazy, které jakoby přes to album jdou, nebo přes hlavně ty lyrics. A vlastně to minulý album, to bylo vlastně slunce a v tomto albumu mně přišlo, že bylo hodně vlastně očí a koukání a vidění. A myslím si, že to i tím, že jsem se učila jakoby na státnice a četla jsem hodně o vizuální kultuře.
0: Já myslela, že jsi chtěla vracet čas do domu, kdy jsi nemusela učit na státnice.
1: Ne, ale právě to trošku i nějaká asi nostalgie nebo koukání se jakoby dozadu nebo pospátku. No.
0: To je ale paradoxní, protože v něčem tenhle single znamená úplně nový začátek pro vaší kapelu, nejen v tom, že otevírá jako nový albový cyklus, ale taky vlastně měníte label, protože Korobuška Records, jak bylo před pár dny oznámeno na jejich sociálních sítích, vlastně jako ukončuje činnost, co se týká toho, tý značky, ale ten hlavní aktér bude nějakým způsobem pokračovat, to klidně, jestli máte víc informací, tak nás to zajímá, ale nově jste se ustájili u Day After Records, tak co to pro vás znamená teďka v rámci změn a třeba i jako nové workflow?
2: Přemýšlím. Asi jsme to hlavně jakoby mega rádi, protože Day After jsou strašně fajn. Jsou to strašně fajn lidi a zároveň jsou z Plzně, takže to je takový jakoby dobrý spojení.
0: Ale vy už moc v Plzně nebýváte.
2: To nebýváme, ale je to vlastně, přišlo nám to vlastně i takový fajn, jako tak nějak trošku symbolický, že jsme z Plzně, to vydáme.
3: Návrat ke kořenům.
2: Přesně tak. Jakoby celý to vlastně to vydání bylo jakoby strašně, strašně fajn, že mi přišlo, že to vlastně bylo v něčem úplně bez problému a dobře vykomunikovaný, takže to jsme jakoby mega rádi.
3: To zní skvěle a gratuluju takhle k novýmu domovu. A když jste si předtím mluvila o těch obrazech a mě by vlastně zajímalo, já tvoje texty vždycky vnímám, že jsou jako velmi právě sugestivní a velmi obrazotvorný z toho, co stihnu pochytit. Co bys možná doporučila nějakým začínajícím interpretům, kapelám nebo songwriterům hlavně, který mají i třeba nějaký tvůrčí blok, co třeba tobě pomáhá, protože věřím, že zákonitě to muselo někdy přijít, že ti nešlo skládat, tak podělíš se s náma o nějaký tip pro startéří kapely, jak na to můžou pracovat?
1: Jasně, no myslím si, že často vlastně pro mě poslouchat hudbu mě ani tolik jako nepomáhá, že fakt jako číst a koukat se na filmy a jakoby chodit ven a jakoby chodit někam a dělat věci a ne jenom se vlastně se nějak trápit s tím, že ti to nejde a jakoby hodně písniček pro mě přišlo fakt z nějakých jako podcastů nebo příběhů nebo nějaká prostě jeden jako obraz něčeho, nějaký příběh, který mi někdo říkal a fakt jakoby psát o věcech, které tě fakt zajímají a fakt se jakoby ponořit potom třeba do nějaký jako pro mě i super nějaký jakoby research, že když slyším o nějakou jednu skvělou mytologii nebo něco, prostě se do toho ponořit a potom jakoby přirozeně z toho plynou jakoby další obrazy a další nápady a hlavně psát hodně a vlastně se prostě nebát to dostat na papír a ne se jako blokovat nad tím, že jedna ta písnička nejde, ale snažit se jakoby prostě a ne, taky se nahrávat, že hodně se jakoby pustím ten track a freestylu nějak nad tím a potom občas tam chytíš nějakou skvělou věc a dá se s tím jakoby pracovat dál.
0: Tady cenné know-how od Iris ohledně toho, jak rozproudit vaši fantazii. Myslím si, že bujnou fantazii má i Alex G, kterého si budeme pouštět jako dalšího. Yes. Teď, když jsi mluvila o mytologii, tak ten nedávno otevřel takovou mytologii zvířat s deskou Animals, ale to už nějakou dobu nazpět. Tak co pro vás tenhle americký písničkář znamená, proč jste vybrali skladbu Runner a kdo to byl, jestli znovu Pája třeba?
2: Ne, to jsme byli my s Iris, protože ho máme strašně rádi. Pro mě osobně to je jedna z mých jako oblíbených věcí. Hlavně ty jeho poslední dvě alba, tak mám vlastně fakt strašně rád. Přijde mi, že strašně jako zajímavě kombinuje nějaký takový jakoby klasický jako single songwriter zároveň, ale jakoby s nějakým, občas nějakým hyperpopem a s dalšíma věcma. Přijde mi to strašně
1: Ta strašně produkce originál, je strašně skvělá.
2: Já mám strašně rád jako jeho produkci, že to je prostě spojení strašně moc věcí, které mám rád, takže... Takže to je super típek.
3: Moc díky za tenhle výběr a tady už je Alex G a jeho Runner ve startéru na Radio Wave.

0: Doznívá Alex G a jeho runner ve startéru na rádiu Wave, no ale s náma ve studiu kapela Ida the Young. No a už se konečně pojďme dostat k tomu, proč jsme se tady dneska vlastně potkali. A to je to, že vy letos jedete na, v rámci checkingu na festival Eurosonic.
1: No to bude příští rok, že jo, ale v lednu, tak to je
0: zrovna. Skoro. Já s toho mám obrovskou radost, že se to povedlo. Myslím si, že na Eurosoniku určitě zazáříte. Mě vlastně zajímá, protože vy už za sebou máte pár showcaseových zkušeností, tak co si slibujete právě od Eurosoniku? A jestli už začínají probíhat nějaký debaty a postupní přípravy, anebo jste teď měli jenom plný ruce práce s albem a teď jsem vás vyděsil touhle otázkou, že byste se měli připravovat.
2: Ne, to úplně, já si se ještě na to úplně nepřipravujeme, protože jako jak si říkal, tak máme ještě furt strašně práce s tím albem, takže to nějak musíme tak brát postupně, aby jsme se z toho nezbláznili. Ale mám pocit, že i tím jako právě, jak jsme byli už na víc showcase, jak jsme třeba byli na Mentu tuhle ten rok, tak už nějak trošku asi snad víc víme, jak ty showcase probíhají a co toho očekávat. A jako jak
3: je to,
2: na to
3: teda
2: být?
3: Určitě víme, že to je větší než Ment, že to je trošku jiná atmosféra než na Mentu, ale myslím si, že už jakoby nám dost lidí o tom různě povídalo a vlastně jakoby chceme hlavně jakoby připravit se na to tím, že ta, jakoby, ta show bude, že bude super a mít u sebe vlastně skvělý lidi, kteří nám s tím pomůžou, snad Lukáše a snad ještě třeba někoho na svět, nesvětla a jo, přesně.
1: My tam snad nebudeme chybět taky, aby jsme vás podpořili minimálně, co se týká publika. Martin byl podle mě na Eurosoniku už tak 8krát v řadě a věřím, že stejně jako já si Ida the Young představuje úplně ideálně třeba v rámci stage toho kostela, kde si myslím, že může úplně krásně vyniknout ta jejich specifická dovednost nemít žádný koncert stejný a že přesto, jak se některé kapely prostě na ty showcaseový festivaly připravují, že to musí mít prostě od začátku do konce jasný, co se bude dít, tak si myslím, že ta vaše devíza právě tkví v tom, že se přizpůsobíte tomu danému prostředí a právě tomu publiku, před kterým stojíte. Vnímáte to i takhle, že vlastně součástí úspěchu je i nepřipravit se někdy?
2: To podle mě určitě. To mi přijde i jako celkově, i z, jako z jakýmkoliv, ze všema věcmi okolo kapely, i třeba jako zařizování tůra takhle.
1: Přijde, jo, takhle.
2: Vlastně, ne, jako, že mi přijde, že je dobrý prostě být připravený na to, že se může pokazit úplně,
1: cokoliv.
2: Úplně všechno cokoliv. A být prostě připravený na to, že to vlastně může být na místě úplně jiný, než si člověk myslel, že to
3: myslím, že
2: to
3: nám
2: bude.
3: To fakt zachránilo nějaký koncerty a i potom si myslím, že fakt víme, že někam přijdeme a že budeme mít nějaký koncert, ale může to mít strašně moc různých podob a vůbec se nebojíme, jakože kdyby jsme tam přišli a nebyla tam jedna věc, jakože hráli jsme prostě v každý různý tý sestavě a to je právě na tom zábavný, jakože občas je super mít tu jistotu a občas jsme jakoby unavený z toho, že to musíme furt řešit a chceme prostě jenom zahrát tak, jak to hrajeme normálně, ale myslím, že už jsme na to připravený a že je fakt fajn si tohle vyzkoušet jakoby v těch různých formách a nebát se toho, že se může něco pokazit a že se může něco změnit.
0: Filip to otevřel otázkou, jak by měl vypadat ten ideální koncert Ida the Young, třeba na takovémhle showcaseu. A jak vás poslouchám, a i přitom, když Filip pokládal tu otázku, tak jsem si říkal přesně tohle samý. Já jsem vás viděl už na několika místech, v různých setupech. Vždycky ten koncert byl úžasný a vždycky byl úplně jiný. A to je vaše ohromná devíza. A myslím si, anebo když tak mě vyveďte z omylu, že při projíždění té Evropy, když občas přijedete na místa, které můžou být často i dost punkový, často dost DIY, tak člověk musí být hodně připravený na to, že se může i něco pokazit a že budete muset improvizovat. Zažili jste nějaký koncert, kde jste se museli, kde jste si říkali, tak to asi nezahrajem už, dospělo se někdy do téhle fáze?
2: To asi vlastně ne, jakože měli jsme fakt jakoby hodně koncertů, hlavně jako na nějakých právě zahraničních tour, kde prostě jsme tam třeba přijeli, cítili jsme, že tam třeba jakoby nejsou odposlechy, což jakoby taky jsme to nějak zahrali. Takže vlastně je to.
3: Nebo teď, když jsme byli v Německu, to bylo v Hamburgu. Ne, vždycky říkám Hamburg, ale...
0: Ale byl to Hanover.
3: Ve Frankfurtu.
0: Frankfurt, ok.
3: Tak tam vlastně neměli, že jo, taky tam nebyl zvukař vlastně.
2: To
3: bylo v Hanoveru. No.
2: A to jako jenom, že jsme přijeli na koncert, na který jsme jeli 5 hodin, což bylo začátek našeho německého tour, A přijeli jsme tam a zjistili jsme, že tam není žádný zvukař a že se to musíme nazvučit sami.
3: Ani jsme nevěděli, kde jsou světla, jakože jsme to museli všechno osvítit, ale nakonec to byl krásný koncert.
2: Jo. Hlavně Pája, ten z kapely, tak ten umí všechno, takže samozřejmě umí zvučit ty koncerty, takže to prostě stalo.
0: Tohle se v zahraničí děje a myslím si, že bychom si měli hodně vážit toho, jaký technický zázemí máme i na české scéně, protože v zahraničí to kolikrát není samozřejmost. Vyměnili byste to někdy třeba za to, že byste zpívali česky a jezdili byste tady po České republice, anebo je to přesně tak, jak to chcete teďka?
3: Jako furt jezdíme docela po České republice, myslím si, ale nevím, líbí se nám to tak, jak to máme. Jo. Budeme v tom pokračovat.
2: Tak.
1: My to teď zase předělíme písničkou, tentokrát už to bude zase vaše tvorba. Single, který se vlastně nedostal na tu debutovou desku, možná nám můžete říct, proč po tom, co zazní, jmenuje se Right Way Up. Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Aida The Young, opět a jejich Right Way Up, o něco starší single, který to nakonec nedopracoval na debutovou desku, za kterou jste byli tolik oceňovaní. Z jakého důvodu to vlastně je? Byl to takový track prostě po cestě k desce?
1: My jsme to vlastně nahrávali společně s Blue Light, písnička, která vyšla na Full Moon
0: kompilaci.
1: Mm-hmm. Jo, přesně. Takže to jsme nahrávali společně, protože jsme nahrávali v táboře vlastně u Davida Zemana, vlastně na pás, a věděli jsme, že tam máme prostor vlastně ještě nahrát jednu písničku. A tohle je písnička, kterou jsme jakoby vlastně skládali ve třech, když jsme hráli v tom jakoby elektro setupu. Takže jsme se rozhodli tohle nahrát, no, takže to byl takový bonus věc.
0: Já si troufám říct, že si správně pamatuju, že docela dost fandíte kapele Geese a obecně i starším věcem okolo Camerona Wintera, který vyšli. Já jsem nedávno viděl nějaký úryvek rozhovoru, který dělal, a on tam měl zodpovědět, co je to nejtěžší na tom být vlastně umělecky aktivní v hudebním průmyslu obecně, a říkal, že jsou to ty kvanta jako různorodých činností, které je potřeba dělat, ale jsou vlastně těžko definovatelný. Jo? Mm-hmm. Že nikdo moc nedokáže říct, co všechno to dohromady znamená, pokaždý je to něco trochu jiného. A specifikoval tu obtížnost hlavně ze strany jako těch kreativně smýšlejících lidí, kteří často nebejvají úplně tak vybavený dobře na to dělat tyhle ty typy těch aktivit. Ale říkal jsem si, jak to vlastně může jako lícovat u Aida The Young, když mají máru.
2: No. Já jsem tě chtěl právě zastavit a pak jsem to spolknul a nechal jsem tě domluvit a ty jsi to řekl za mě, tak Máro.
3: Tak to mě těší.
2: Tak jo, tak pojďme se dát další trade v tom případě, to je jasný.
0: Takže to nepotřebuje odpověď, jo, myslíš?
2: Já myslím, že jako Mára dropnul mic a je to tak.
0: Každá kapela potřebuje svého Máru, prostě jsme se rozvěděli. A my si dáme Karen Dalton, podíváme se dál do historie za možná víc těmi folkovými inspiracemi až country inspiracemi. V čem je pro vás signifikantní písnička Something on Your Mind?
1: Je to písnička, kterou jsem slyšela, já už vlastně nevím kdy, ale od té doby jsem ji poslouchala furt do kolečka a nedávno jsem se na ní vzpomněla a je fakt nádherná prostě a přijde mi úplně, že ani nejde poznat, jakoby od jakého roku to je, že to je prostě písnička, jakoby nekonečná písnička, je fakt nádherná a její hlas je úplně plný různých prostě tajemství, že to je fakt neuvěřitelný. Takže fakt doporučuji Karen Dalton, má hodně takový smutný příběh, ale ty písničky jsou fakt krásný.
4: Tak si to dáme.

0: Posloucháte Starter, hitparádu neobjevených na Rádiu Wave, jeden z posledních letních speciálů, rozhovorový speciál s kapelou Aida de Young. Ještě jednou ahoj a děkujeme, že jste přišli.
1: Ahoj, děkujeme.
2: No a potom, co jsme si povídali o výjimečném hlase Karen Dalton, tak se postupně už musíme samozřejmě dobrat našemu závěru, což je velká škoda, ale já bych se ještě na chvilku vrátil k tomu koncertování v zahraničí. Martin tady zmínil nějaký případný choutky dělat v češtině, tak to asi ve vašem případě až tak úplně nedává smysl, když Iris je právě rodilá mluvčí a to je taky hlavní devíza v tom mít ten zahraniční potenciál. Jak ale Iris, co pro tebe osobně znamená to turné po Velké Británii, protože to je v letčem jako milník pro Aida de Young. No, a ještě teda jsme nezmínili, že tam budete taky ve specifickém složení, jedete ve třech.
1: Jo, jedeme ve třech, budeme hrát vlastně takový víc akustický, potom ještě jakoby s elektronikou, ale bude to takový trošku strip back vlastně podle toho, kde budeme hrát. A je to hodně význam, jakože já se vlastně bojím trošičku, a protože vlastně celý ten, to, když jsem začala s hudbou, bylo jako potom, co jsem se odstěhovala, takže to bude pro mě jakoby zajímavý zážitek se potom vrátit a skvělý je hlavně pro mě, že budu moct jako vlastně jet na více míst v Anglii, protože já jsem fakt byla třeba v Londýně a pár jakoby míst, ale přijde mi, že jsem, no prostě v Londýně ani nemusíš někam moc jezdit a je to hlavně strašně, jsou tam strašně drahý vlaky, takže to bude šance to projet celý. No.
0: Jak probíhá ta příprava na tohle tour v Británii? Pojedete tam vlastně dodávkou nebo přiletíte a budete jezdit vlakama?
3: My tam pojedeme autobusem a budem, jakože tam jedem bez dodávky, aby jsme se právě vyhnuli nějakým celním nepříjemnostem, který jsem musel v minulosti řešit, řekl jsem si, že teď řešit nechceme. Teď tam prostě pojedeme autobusem a budeme tam cestovat vlakama a autobusama. A podle toho jakoby vypadá i ten setup, že to je jakoby hodně minimální, jenom s kytarama a pár synťákama.
2: Mě zajímají ty nepříjemnosti na
0: ruce.
2: Zprávě teda.
3: To je na dlouhý povídání.
0: To je na dlouhý povídání, to je velký problém dostat nástroje do Anglie. Naprosto vám rozumím.
2: Takže devo hudební nástroje.
0: Ano, devo hudební nástroje. Bude to teda jenom ve tříčleném složení, je to tak, takže můžeme se těšit na intimnější setup. Uvidíme to i v Čechách, jenom to co uvidějí diváci v Británii, nebo máme smůlu a máme kupovat letenky do Anglie, aby jsme se na to mohli podívat.
1: Nemáte smůlu.
3: Takhle hrajeme vlastně poměrně často teď. Teď jsme vlastně takhle hráli teď o víkendu na Tábuku v Táboře a budeme takhle hrát třeba taky 17. září v Bike Jesus tady v Praze na Alarm Party, na co se moc těšíme.
2: A ještě nějaký listopadový koncert, který teďka byl nějak oznámený?
3: Jo, teď budeme za pár dní oznamovat Pražský křes alba, který proběhne 5. listopadu v Cargo Gallery, kde zahráme s kámošema Marcel Žido z Holy Crap a taky s Barborou Horou, která je taky naše kamarádka, máme moc rádi. Takže se na to moc těšíme.
0: Tak zdravíme do Plzně a taky Barboru Horu zpětně na Eurosonic, kde odehrála krásný koncert a určitě vám dá i spoustu tips za sebe. Byli jste už někdy v Holandsku? Koncertně.
3: Byli jsme tam párka, my jsme hráli vlastně už dvakrát nebo třikrát na nějakých minulých tours.
0: Takže a znáte městečko Groningen, kde probíhá festival Eurosonic?
3: Tam jsme ještě nebyli, jak vím, kde to je, ale ještě jsme tam nebyli, takže se na to těším. To je vlastně úplně Deep Sever.
0: Je to Deep Sever, čeká vás nádherný místo, my to tam s Filipem milujeme, jezdíme tam každý rok a ještě jednou řeknu, že máme obrovskou radost, že jste letos Checking vyhráli právě vy a myslím si, že máte velkou šanci tam zaujmout.
2: Takže velký těšení na leden, budete se průběžně dozvídat, jaký přesný den tam Aida de Young vystoupí, také na jaké stage, i pro nás je to zatím trošku ještě tajemství, ale třeba se dozvíte i nějaké potom další informace po tom, co vyjde deska. 28. říjen je ten termín, který jsme ještě nezmínili, název desky už je Seeing in Reverse. Co předtím, vyjde ještě nějaký single nebo už jenom album?
3: Je to tak, vyjde ještě single 1. října právě v spolupráci s Radem Wave, kdy vyjde video single, což vlastně bylo součástí výhry v Checkingu.

0: končí starter na Radio Wave. Co lepšího si symbolicky pustit než zavírák z té debutové desky I Dad Young. Tohle je Common Knowledge a taková předzvěst právě nové desky, která přijde už 28. října. Už teď jsou připravené vinily, které je možné předobjednat, tak možná ještě na to pozvěte a potom už se s vámi rozloučíme. Moc rádi jsme vás tu dneska měli.
1: Děkujeme.
2: Díky moc. No a tak desky si můžete předobjednat na webu nebo Bandcampu The After Records, kterýho celá deska vychází.
0: Taková připravenost u těch kapel, to se málo kdy vidí, že?
3: Neuvěřitelné.
0: Dá se i předobjednat dokonce. Většinou v den vydání to není připravený, I Dad Young už jsou úplně na jiný úrovni a to můžete být i vy, pokud
2: minule.
0: Se...
2: To je hlavně díky Day After.
0: Ano, a chybami se člověk učí a přesně takhle úspěšně můžete skončit i vy, pokud se přihlásíte do startéru, protože už první říjnové pondělí začínáme nový ročník.
3: Posílejte nám vaše tracky na starter@rozhlas.cz. Prosíme, ať jejich kvanta, ať se tím Filipem můžeme probrat a vybrat skutečně to nejlepší. Ještě jednou díky, že jste přišli.
1: Přejeme vám hodně štěstí do nové sezóny.
0: Děkujeme.
3: Ahoj.
4: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
5: Český rozhlas Rádio Wave.
4: Rádio Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Stage Rádia Wave.
4: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
6: Stage Rádia Wave.
4: Stage Rádia Wave.
7: Od mikrofonu vás zdraví Matěj Dvořák s pořadem Stage. Na stage si dnes poslechneme koncert hudebníka Jonathana Jeremiah, který odehrál na německé rádiové stanici MDR Kultur. Jonathan Jeremiah je britský písničkář, zpěvák a skladatel, známý svým sytým baritónovým hlasem a tvorbou, ve které propojuje prvky folku, soulu a blues. Hudební kariéru odstartoval v Londýně, výrazně ho ale ovlivnil pobyt v Americe, kde čerpal z tamních hlubokých hudebních tradic. V roce 2011 vydal své debutové album A Solitary Man, na kterém představil svůj cit pro výrazné melodie a introspektivní texty. Dnešní stage právě začíná.
4: Stage.
6: Stage Rádia Wave.
4: Stage Rádia Wave.
8: ARD. Die MDR Kultur Studio Session. Live.
9: Jonathan Jeremiah, das Westside Trio und eine wunderbare Band. Jonathan Jeremiah.

I'll look.

my magic. I use my. I use my. You use your. Keep going.

0: Právě jste slyšeli koncert britského písničkáře a zpěváka Jonathana Jeremiah, který odehrál na německé rádiové stanici MDR Kultur. Dnešní stage je u konce, od mikrofonu se s vámi loučí Matěj Dvořák.
1: Stage.
2: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
3: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Plejak Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Be the biggest in the world. No,

Sladím se pomocím rože. Vytahuju spír na sobě nový fír. MMI sumír, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocím rože.

0: Hrál jsem fotbal, ale žádnej to ty.
1: Pleják.
2: Pleják. Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix Rádia Wave.

0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Rádio

rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.